0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Čau, tu Denis alias Fakult. Prajem vám bohom požehnaný den. Počúvate Rádio Wave.

0: 9 dní jsme z cukru.
1: Ok, máš pravdu. Tak jo, a kdy?
0: No třeba hned.
1: Ne? No tak dobře, tak jo, tak se vidíme, tak jo. Tak zatím, pa pa.
0: Zatím, čau.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Okay, wait.
1: Night Air.
2: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Hej. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti. Just because.

nože. Dělám mega hit, sladím se pomocí mrože. Vytahuju spír na sobě no fear. Enemy jsou mír, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože. Dělám mega hit, sladím se pomocí mrože.

snažím se pomoci.

0: Love it, man.
1: Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Radio Wave, děláme vlny.
2: Yeah.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave.
4: Můj rozhlas.
2: V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Krásné sváteční ráno, milí posluchači, začíná ranní show s Bořkem Jourou. Máme den české státnosti 28. září. Svátek tedy, jak tušíte, slaví svatý Václav, respektive Václav, ale den české státnosti slaví i svatého Václava, což je patron našich zemí. Svátek má i Venuše, což byla patronka minimálně pro nějaké naše předky v Dolních Věstonicích. No a ve světě se slaví Mezinárodní den pro všeobecný přístup k informacím a taky Světový den boje proti vzteklině. Česká republika je od roku 2004 oficiálně uznávaná jako země prostá vztekliny, čili tohleto smrtelné onemocnění, ano, slyšíte správně, smrtelné onemocnění se u nás nevyskytuje. Proč smrtelné? No, vzteklina je v současné době asi jediná nemoc, o které vím, která, když se u vás rozvine, tak je neléčitelná a smrtelná. Takže na vzteklinu pozor, až bude nějaká moc přítulná lištička někde v zahraničí, tak bych ji radši obešel velkým obloukem. Ale nebojte se, i když by vás škrábla a vzteklina by vám byla diagnostikována, tak se ještě dá zasáhnout. Já jsem mluvil o té rozvinuté formě. Tak dneska máme, jak jsem říkal, svatého Václava, což je náš patron, a k tomu se bude vázat velká spousta pranostik, ale o tom až potom v dalším vstupu. Předtím si dáme ještě Suki Waterhouse, The Weeknda a nebo novinku v našem playlistu Fat Nwingwe. Vy posloucháte ranní show s Bořkem Jourou. Krásné ráno.

Fatwingue a Tierra Whack na novince v našem playlistu Queen the Whack version. Milí posluchači, správně slyšíte dešťovou hůl na pozadí. No a to znamená, že my se vrhneme na pranostiky, budeme se zabývat ústní lidovou slovesností, v tomto nádherném kalendáři se budeme taky dále zabývat mystikou, starověkou filozofií a středověkou alchymií. Máme tedy 28. září, je tu nový týden a říjen a březen rovné jsou ve všem. No, ale to až od čtvrtka. My máme pořád září. Svatý Václav, svatováclavské časy přinesou pěkné počasí a to se potvrzuje, venku je nádherné léto, babí, řekl bych, protože Vojtěžské je jindy, tady o tom máme vždycky přetahovačku s Krištofem, se kterým se uslyšíme zítra. No takže máme venku nádherné počasí. Svatý Václav Čechům přeje, neprší-li na něj, dobře se za rok seje a ještě více ve stodole děje. Takže příští rok bude dobrá sedba a přes příští rok dobrá úroda. Výborně, tak to si udělejte čárku. Na svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný podzimek. Tak dneska ten podzimek bude teda opravdu nejpohodovější a nejpohodlnější, co si dokážete připravit. Ovšem pozor, aby nebylo jenom dobro, jo? Přijde Václav, kam na připrav. Až se zima zeptá, to už doplňuju já, co si dělal v létě, taky ukaž naštípaná polínka. Na svatého Václava každá pláňka dozrává. Pláňka to jsou jablka, která nejsou kultivary, nejsou šlechtěná. Jsou to například, když prostě vyprnknete to semínko z jablíčka, ono se někde uchytí, tak potom vám vyruste. Kdo ví, jaká jabluňka, a právě ty dozrávají pozdě, protože, jak jsem říkal, nejsou to kultivary. No a ještě svatý Václav tady sklízí hady, to znamená, že už ti studenokrevní živočichové zalezou pod zem a do svých nor a začnou se chystat pomalu, ale jistě na zimu. Jenomže my se zimy bát nemusíme, je před námi nádherné babí léto, což je i název tragikomického filmu z roku 2001. O tom až potom v hlavní roli s Vlastimilem Brodským, ale tohle byly pranostiky.

Sega Bodega, Angel on my shoulder na vlnách Radia Wave. No a protože pondělí normálně by dostal prostor v 8 hodin večer Starter, ten tedy dostane, přestože žádné hlasování neběží, ale dostane prostor tak, aby vás nalákal na další ročník, který už je za rohem, protože tady tohle bude repríza Startéru a bude to povídání s finalisty Startéru 2023-2024, čili dva roky zpátky. No a tam si poslechnete plzeňské Aida the Young, kteří dali ven čerstvý single Dragonhead, chystali tenkrát nové album a koncertovali o 106, no ale hlavně se z nich nevytratila hluboká láska k hudbě. Takže pokud máte v šuplíku nějaké tracky, které byste chtěli, aby vyrazili do světa, nebo se těšíte na hudební kariéru, tak určitě ještě chvilinku vydržte, no a potom můžete ten track poslat Filipu Černému a Martinu Šolcovi právě do Startéru. Poslouchejte Startér dneska v 8 hodin večer, protože uslyšíte povídání s kapelou Aida the Young, kteří ho před pár lety vyhráli a byli ke odesláni na

Mario a Balotelli, tak se jmenuje novinka od Dona Barta 001, no a to nám právě dohrála na rádiu Wave. Pokud si říkáte, co je to za jméno Mario Balotelli, tak mi dovolte, abych vás zasvětil do fotbalových tajů, protože Mario Balotelli je italský fotbalista ghanského původu, který měl vždycky potíže s disciplínou, ale prostě dával góly, byl mašina na góly. Jeho silnou stránkou bylo proměňování pokutových kopů a občas vymyslel velice netradiční řešení v koncových situacích, ale prostě mu to tam padalo. Momentálně hraje teda za Al Ittifaq, což je samozřejmě stránka klub v Saudské Arábii. Jinak prošel zajímavými destinacemi od Manchester City po Liverpool, Milan, Olympique Marseille a nebo třeba Inter Milan, takže si zahrál za oba dva italské celky Inter Milan i AC Milan. Tak tohle byl Mario Balotelli, před námi v playlistu Nehy nebo Fake Mink, Ikoutu a Mekatok.

0: Fake Ming, EKO2K a Mekatok na vlnách Rádia Wave dohrávají a uzavírají nám téměř první vysílací hodinu ranní show s Božkem Jourou. Před námi bude ta hodina druhá. To byl potlesk pro mě, protože jsem prostě správně řekl, že po první hodině bude hodina druhá. Uí! No a v té uslyšíte například pozvánku na nejnovější díl Impactu, který se bude týkat komunálních voleb. Do konce hodiny zahrají ještě Midnight Swimmers anebo Ten Lines, ranní show s Božkem Jourou. Uí!
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku. Špína.
3: Špína. Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
3: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
4: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
5: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
4: youtube.com/radiowave
5: Rádio Wave.
6: Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Dan Zhun, který se profiluje jako velice tvrdý interpret, cestu si rád prošlapává sám, jak se ostatně můžete dozvědět v rozhovoru z 25. února, který najdete u nás na webu. Je tam nadpis, že mu není sympatické budovat si cestu skrz spolupráce. Rozhovor dělala Tereza Havlínková a za mě je teda velice povedený. No a o den dřív měl Dan Zhun naši Fono Session, to znamená koncert v naší fonotéce. Musím říct, že opět se jedná o velice kvalitní čtvrthodinovou záležitost. Můžete si Fono Session pustit přes YouTube anebo přesně tak u nás na webu v záložce Radio Wave Sessions. Takže takové malé promo na Dan Zhuna, který nám právě dohrál s Mike Checkem. My jsme vstoupili do druhé vysílací hodiny ranní show s Bořkem Jourou. Před námi Toby, Tyla anebo Ghost of You.

Ghost of You, All My Fault na vlnách Radia Wave. Milí posluchači, na konci první vysílací hodiny to vypadalo, že už otevřu sportovní okénko, protože jsme tady měli track Mario Balotelli, no ale já jsem to vydržel a sportovní okénko až otevřu až ve druhé hodině. Mluvit budu jednak o senzačním úspěchu českého tenisu, který po 8 letech zvítězil v Billie Jean King Cupu a tím pádem jsme si připsali toto cenné týmové vítězství, pro který jsme ale nemuseli sáhnout ani jednou do deblových sestav. Představte si to, tak my přivezeme Kateřinu Siňakovou, což je nejlepší deblistka naší planety a ani jednou ji nemusíme použít, protože prostě máme tak výborné singlistky, že to prostě projde bez ztráty kyčky, jak by tak řekl básník. No a taky máme za sebou první zápas Ligy národů pod novým fotbalovým trenérem Santi Deniou. Fotbalová reprezentace sice prohrála s Chorvatskem 1-2, ale byl to výkon úctyhodný. Gól na 2-2 nám sebral velice těsný offside a já si myslím, že tady tahleta fotbalová paráda znamená, že v našich končinách bude zase radost se na fotbal koukat. Tak jen houšť, vamos Česko. Před námi v playlistu Rza a Bobby Digital, Student Archives anebo Dijon.

teď vám řeknu jeden velký drb. Ne, neřeknu, protože drbání má smysl jenom, když probíhá v dialogu, nikoli, že já bych teď tady něco říkal, to by nebylo drbání, nebo, no to by bylo pomlouvání prostě, jo? Já bych takhle někoho pomlouval, on by neměl možnost se bránit, jako to například někdy děláme s celebritami, které nás nejenom, že nemohou slyšet, protože to řešíme třeba doma v kuchyni, ale taky by jim to bylo asi trochu jedno. Nová kniha o tom, že mají drby ve společnosti špatnou pověst, tu knihu napsala německá novinářka a spisovatelka Gizem Čelik ve své knize More Than Gossip. No a rozebírá tam to, že vlastně klepy, tyhle banální příběhy o ostatních, v sobě často nesou víc, než se zdá. A jedna z informací, kterou naopak zas vyzkoumal Matthew Feinberg z Torontské univerzity, mluví o tom, že řeč se u našich předků vyvinula i pro usnadnění sdílení informací o druhých. Ve skupinách příliš velkých na osobní sledování byly drby jediným zdrojem takových zpráv. Vyloučení ze skupiny bylo v podstatě rozsudkem smrti, uvedl Feinberg pro server Time. Takže vlastně drby, klepy, pomluvy dřív plnily jaksi zpravodajskou funkci. Více si o tomto fenoménu můžete přečíst u nás na webu v záložce Wave News. Tuhle zprávu pro vás sepsala Gabriela Muňozová.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Hartníkovou. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.
1: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Rádio Wave.

0: Komunální volby jsou podle mě úplně krásný příklad toho, jak politický je úplně naprosto všechno. To říká novinářka Tereza Povolná. Přesto v komunálních volbách volí jen asi polovina voličů z mladých, pak plánuje podle průzkumu Ipsos k letošním komunálním volbám určitě přijít 47%. Pomohlo by snížení věku voličů na 16 let? O tom je nový díl Impactu, který najdete na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Tady je z něj krátká ukázka.
1: Proč by mě ve 20 mělo zajímat, kdo sedí na radnici? Jak se na to díváš? Z pozice i mladý novinářky.
2: No, ty komunální volby jsou podle mě úplně krásný příklad toho, jak politicky je úplně naprosto všechno. Já jsem sem do rozhlasu dneska jela z 20-tisícového středočeského města a jela jsem veřejnou dopravou a to, jak byla zacpaná silnice cestou, to, kolik mě stála ta jízdenka, to, kde jsem vystupovala, že jsem pak vlezla do metra, který jak často jela, to všechno je politicky víc či míň a záleží to na rozhodování lidí, kteří jsou v těch vedoucích pozicích. To znamená, ty komunální volby přímo určují podobu místa, ve kterém vy následně žijete. Záleží, komu dáte tu důvěru a ten člověk nebo ty lidi, kterýma on se potom obklopí, no tak určují to, jak vypadá váš dennodenní život v té dané obci. Takže to je prostě fakt krystalický příklad toho, že všechno záleží na politickém rozhodování.
3: Impact. O událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny.
3: Rádio Wave. Do you want to

0: Darkodon Lifestyle, další nálož temného rapu. My jsme tuhle hodinu rapem otevírali s Danzunem, teď i tak trošku zavíráme, protože Darkodon nám právě dohrál. Před námi do konce hodiny v playlistu ještě Diplo a Damian Lazarus, Delulu a taky IDK, no a v hodině příští potom taky pozvánka k nejnovějšímu dílu Potu, který se bude věnovat konci léta. Posloucháte ranní show s Bořkem Jourou na vlnách Rádia Wave. Máme 9 hodin 50 minut.
1: B2K. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zviaginceva, hypnotickou noir Odysseu Její soukromé peklo od Nikolase Windiga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Shabanu Sada. Filmová přehlídka B2K od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Radio Wave. Děláme vlny.
7: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Rapper původně z Ústí, teď usazený v Praze, Cringe Prince nám otevírá třetí závěrečnou hodinu ranní show s Bořkem Jourou. Tohle byl track Who Did. Vy Cringe Prince můžete vidět už brzo, konkrétně 2. října v Plzni a potom 3. října v Cargo Galerii v Praze, takže pokud se vám Cringe Prince líbil, tak navštivte jeho koncerty. My teď pokračujeme novinkou v playlistu Ebow od Arbayat, teda respektive Arbayat od Ebow. Ebow je 36-letá německá reperka s kurdskými kořeny a teď už vydává 3. dlouhohrající album typologie Eines Lebens. No a vy si můžete přeposlechnout track Arbayat, který je právě z tohoto nového alba. Je to velice hodnotný, řekl bych až sociální počin, protože Ebow natočila satirický videoklip, který karikuje všechny špatně placené práce, které migranti musí vykonávat. Najděte si na YouTube.

0: Bad Karma Boy, Iba Mesiac. Prázdniny jsou za námi, milí posluchači, a do podcastu Pod se nám vrátili Eliška a Skájou a otevírají novou životní kapitolu. Vy si budete moct poslechnout, jak se letos setkali s různými zhrouceníčky i vyhořeníčky, ale po té letní pauze se vrací do studia v plné síle. Takže oni pozdílí vzájemné tipy, vy budete moct zhodnotit, jak dopadlo léto pro vás, no a potom zjistíme, že jsme všichni jenom lidi a všichni to tak nějak prožíváme stejně. Takže teď krátká ukázka z našeho potu a celý díl najdete ve vašich podcastových aplikacích nebo třeba u nás na webu. Pretty woman, down the street, pretty woman, kinda like to me, pretty woman.
1: Kaja Vladika looking so good. To jsem zvědavý, Kaja kam Vladika, nás tento osí mustek dovede.
2: Scházíme se zde, v tomto studiu, které znamená pot. A Kájo,
1: wow, mikrofony, které znamenají svět.
2: Ty a já jsme, troufnu si říct, úplně někde jinde, než když jsme se tady hroutili ve studiu.
1: No jasné.
2: Tak co jsi tedy za to léto zažil, co jsi pro sebe udělal, nebo co pro tebe bylo uděláno, že se cítíš teď líp?
1: Tak zaprvé musím říct, že jsem na sebe hrdý, že jsem zvládnul ty pracovní povinnosti, ale zároveň jako hezké věci, na které jsem se těšil, ale co si budem povídat, jako prostě veřejně exponované umělkyně. Tak už jsme tady zmínili Prague Pride například, že, což je něco, na co se vždycky těším, ale zároveň jako drag queen je to spousta...
2: Dračí královna, nezapomeň
1: Dračí královna,
2: překládat.
1: Pardon, jsme v českém rozhlase, aby nás tady nezakázali. Jako Dračí královna se na to vždycky moc těším, na ten Pride, protože tam má vždycky nějaké, nevím, moderace, vlastní vystoupení, nějaké kolektivní drag shows, což je velká sranda, ale zároveň spousta fyzické a mentální energie, co na to musíš vynaložit. A když ji třeba tolik necítíš, že ji máš v sobě, tak to je ještě o to potom víc vysilující, potom je snadné vyhořet. Takže jsem se snažil úplně co nejvíc vymeditovat, hlavně už jako po těch letech vím, že to všechno v sobě mám, že to jako levou zadní tu práci odvedu, ale potřebuju prostě se nějak vymeditovat a nevystřelit se úplně do vesmíru. No. Tak jsem na sebe... na jednu stranu hrdý, že jsem to zvládnul, teda si musím zatleskat.
2: Já ti také tleskám.
1: No a potom jsem si užil zasloužené dovolené.
2: No.
1: Pojďme si o nich popovídat.
2: Pojďme si o nich popovídat.
1: To my tady máme nejraději, protože je takové cestopisy. Je to, takové upocené cestopisy.
2: Upocené cestopisy. No ale tak dobře. Takže ty jsi měl, ty máš za sebou tady dovolenou? Nebo dvě? Už to jsou.
1: Taková, jako, taková double feature, což mě hrozně to musím doporučit. No. Já jsem to moc krát nedělal, já si vždycky jako koupím letenku někam, jenom že prostě letíš na jedno místo, potom se vrátíš zpátky do Prahy v mém případě. Tentokrát jsem to udělal, takže jsem letěl do Brightonu, tedy do Londýna a potom rovnou z Londýna do Řecka a nikdy v životě jsem se víc necítil jako Dua Lipa. Jakože prostě bus, club, plane, další dovča.
2: No výborně, takže...
1: Hned jako první musím tedy poslat velkou, obrovskou duhovou klíčenku do Brightonu, protože já jsem se hrozně dlouho těšil, až se tam vrátím. Já tam byl někdy ve 13 letech na školním výletě. Někdy, ale bylo mi asi 13, že? Což jako... To je...
2: A tam se z tebe stala queer osoba, myslíš? To tě ovlivnilo? To byl vtip, přátelé.
1: To si za mě udělala ty.
2: Aha, to je právě možný.
1: Ne, ale těšil jsem se vlastně celý svůj teplý dospělý život, až se tam vrátím, protože opravdu je to jedno z nejvíc jako teplých, přívětivých měst, který jsem kdy navštívil. Já jsem tam...
2: No a tady tě zastavím, v čem máš, jako z čeho jsi získal ten pocit? Proč je to nejvíc teplý,
1: přívětivý? Protože třeba na každém rohu je duhová vlajka, což je taková, jako, taková dobrá indikace.
3: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Český rozhlas, rádio Wave. Děláme vlny.

Děláme vlny.

Cadence Weapon na vlnách Radia Wave. No a teď do historie. My máme dneska 28. září. Za měsíc budeme slavit vznik Československa. Ale aby k tomu vůbec mohlo dojít, muselo na českých zemích být něco, z čeho by Československo vzniknout mohlo. No a my se přesouváme do roku 935, kdy Boleslav, bratr Václava prvního zavraždil ve Staré Boleslavi. Václav I. se tak stal naším patronem, respektive patronem našich zemí pro svůj řádný křesťanský život a proto, že byl osvíceným panovníkem, připomínám, v roce 935, jo, já, když jsem nad tím dneska tak ráno přemýšlel, tak jsem si vůbec nedokázal představit, jako, co jste tehdy mohli dělat, prostě buď jste pracovali na poli a nebo jste byli jako šlechta, králové, ale ani ti to neměli jednoduchý, bydleli prostě ve studených hradech, sužovali je nemoci, podle mě neumírali na stáří prakticky vůbec, vy tady Václav I. No a život prostě byl dost nehostinný a i tak to stálo někomu za to, aby se pinožil po zemi a snažil se o to, aby vzkvétalo místo, kolem kterého žil, protože to zase neberte tak, že lidi v roce 935 byli primitivové. Ne, byli to lidi jako my, akorát neměli, já nevím, telefony, jo, prostě neměli toaletní papír, neměli splachovací záchod. Často neměli ani pořádně pitnou vodu. Byli rádi, že mají oheň a střechu nad hlavou. Tak jenom žili hodně spirituálně, protože co jim taky zbývalo, knihtisk ještě nebyl, takže neuměli číst, neuměli psát a je to prostě neuvěřitelná etapa lidských dějin, protože sláva svaté říše římské už byla za námi a bylo tady prostě jenom opravdu dobývání svého živobytí ze země, jak je psáno v Bibli. No a kolem svatého Václava se vytvořil i svatováclavský chorál, jehož kořeny sahají patrně až do 12. století a je to prostá modlitba ke svatému Václavu, vévodu a prvnímu patronovi, aby se přimluvil za svůj národ u Boha, pomohl mu od příkoří a zajistil mu spasení. Já vám ho teď pustím, je to nádherná liturgická píseň v podání Schola Gregoriana Pragensis, chorál svatý Václave z 12. století.

0: Stage Rádia Wave.
1: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
1: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

Ranní show s Bořkem Jourou nám téměř skončí. Tohle už bude můj poslední solový vstup. Před námi v playlistu novinka od Bloody Shield anebo Led by Hearn. A teď jenom taková pozvánka, a to konkrétně na koncerty, které se konají až v pátek, takže máte dost času na to se připravit. V Kutné Hoře v katedrále Na nebevzetí Panny Marie v Sedlci v 19.30 Beata Hlavenková, nabídne se tam autorská tvorba v dialogu s výjimečným místem právě katedrály Na nebevzetí Panny Marie. Beata Hlavenková tam představí repertoár z desky Theodoros i další zhudebněné básně. Takže takové rozjímavé páteční večerní časy by vás mohly naladit na klidný, doufejme, příjemný podzimní víkend. No a pokud nebudete v Kutné Hoře, ale budete v Ústí nad Labem, tak tam v Národním domě je v 7 hodin večer nadnárodní obrození. Taky Safenat Panách a Norbert Morava. To jsou tři kapely, které volně navazují na český underground. Takže pokud nechcete rozjímat v katedrále, vyražte na nadnárodní obrození do Ústí nad Labem. Tohle všechno se děje až v pátek, máte dost času si na ta místa koupit jízdenky.

0: A je to tady konec ranní show s Bořkem Jourou na vlnách Rádia Wave. Uslyšíme se, milí posluchači, zase zítra, nepletuli se, a já se málo kdy pletu. No a za chvilku už mě vystřídá Tereza Havlínková, takže se můžete těšit na 4 hodiny s Terezou Havlínkovou, během kterých bude třeba Tereza, která opravdu miluje počítačové hry, volat nebo mluvit o Questu, protože tam byl páteční díl o nejnovější hře z vesmíru Star Wars, takže si to s Terezou užijte. Já se loučím a jak jsem říkal, slyšíme se zase zítra. Ahoj.
1: Reconnect, hudební konference a klubový festival Reconnect se už po 6. vrací do Brna. 1. až 3. října, 3 dny, 12 klubů a víc jak 40 koncertů. Lokální scéna i mezinárodní hosté. Můžete se těšit na 5.8G, MAT213, Floex, Similivin Live, Tuji Konoriko, Young Widows a spousta dalších. Reconnect zahájí ve čtvrtek 1. října koncert Tata Boys v klubu Fléda. Mediálním partnerem je Radio Wave. Více info na reconnect.cz.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pidhartem. Každé úterý od 17:30 večer na Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

krásné, stále ještě dopoledne. Tohle je Fulcrum a Your Girl. Možná vám to připomíná, že máme prodloužený víkend, teda pro ty z vás, kteří teď třeba si užíváte volno, tak to platí. Dneska se ve velké části zaměstnání svému zaměstnání věnovat nemusíte, no a tím pádem Fulcrum navázal na takový víkendový vibe, takže pokud vaše party má pokračovat ze soboty a neděle do pondělka, tak právě třeba s naším playlistem úplně ideálně. Za chviličku Armlocka nebo taky Anet X a její Hany Hany. No a od mikrofonu vás zdraví a další 4 hodinky vás baví Tereza Havlínková.

0: Joy Orbison, Over Mono a spoustu dalších, Freedom to mít svobodu na to, cítit se dobře ve svém těle, tak jak jsme to tělo prostě vyfasovali a jak nám narostlo, je obrovské privilegium. Nemá to úplně každý a úplně stále celý život. Je to věc, která se může proměňovat a zároveň taky na ní mají vliv samozřejmě okolní trendy, tlak společnosti, představy a očekávání. No a když chcete být svou nejlepší verzí a třeba zdokonalujete svoje těla pomocí léků, hubnutí nebo estetické chirurgie, tak se snažíte o takzvanou sebeoptimalizaci. To se ale dá zacyklit a bez lékařského dohledu často v takovém momentě třeba riskujete zdraví. Teď si poslechneme ukázku třetí epizody ze série Stělesnění, která ukazuje, proč není snadné z takové smyčky vystoupit, a vy si samozřejmě celý díl můžete poslechnout na našem webu a taky v aplikacích.
1: Určitě ta psychika v tom jako hodně hrála. Mladá holka, začínají první lásky, první vztahy, chodíte jako se spoustama kluků do školy, který se vám líbí, nelíbí, jo, oni vlastně koukají po vašich spolužačkách, protože ty přesně jakoby jsou obdařenější, takže tam určitě ta psychika hrála jako velkou roli. Mám teda takový jako i blbej příklad jeden. Jeden kluk mě jako odmítl a řekl, hele, až si uděláš kozy, tak do toho můžeme jít, že nebo co takovýho. A já úplně, no tak já si udělám ty prsa, natřu mu to, že jo, prostě a pak už ho nebudu chtít, ale jako jo, hraje to jako podvědomě jako psychickou roli.
2: U rozhovorů s Valentínou a Alex se sama sebe neustále ptám, kde vlastně vede hranice mezi svobodným rozhodnutím a tlakem okolí. Co se mi skutečně líbí a proč? A nakolik jsme vůbec schopní poznat rozdíl mezi vlastní touhou a představami, které jsme se naučili považovat za krásné. V mé ideální představě bych řekla, že jsem zvětšení prsou nakonec nepodstoupila, protože jsem se odmítla podřídit ideálu krásy, společnosti a mužského pohledu. Realita je ale spíš taková, že jsem se prostě bála. A taky pro mě téma úprav stále velmi otevřené a nemám na něj utříbený názor. Na jednu stranu jsem totiž ráda, že řada žen dnes může se svými těly nakládat podle vlastního rozhodnutí. A že péči o vzhled automaticky nespojujeme s marnivostí nebo ničím povrchním. Jenže současně taky stále žijeme ve světě, který nás přesvědčuje, že na našem těle je pořád co zlepšovat.
3: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Sérii Stělesnění poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Mandy Loco a I Want a Beer, tak na to jste měli celý víkend. Dneska by mohlo být docela dost všude zavřeno, ale jestli vám už třeba přijde, že jste malinko loko z těch volných dní, tak není lepší věci, než najít si nějakou kulturní zábavu a vyžití. No já vám nabídnu dneska festival, který probíhá docela už nějaký ten den. Je to festival ve Venuši ve Švehlovce s názvem Wild. No a probíhá až do zítřka. Je to divadelní přehlídka zaměřená na queer a LGBT plus tematiku. No a představuje takovou platformu toho vlastně druhu asi ojedinělou a můžete se těšit na široké spektrum současného performativního umění od třeba autorského divadla přes performance, instalace až po hudebně výtvarné projekty. Takže stačí se podívat na venuševešvehlovce.cz a tam už uvidíte festival Wild s vykřičníkem a můžete si z dnešního anebo třeba ještě zítřejšího programu vybrat a vyrazit. Venuše ve Švehlovce je v Praze, takže kdybyste chtěli divadlo s přesahem do dalších žánrů, tak můžete třeba zvážit návštěvu. Teď už nás čeká Duendita a nebo Liars ve výhledu s novinkou I Speak.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: V osobách Heinricha a Mitsuko se setkaly dva naprosté protiklady.
3: Vzepřela se konvencím doby.
2: Opouštěla jsem svou vlast, aniž bych tušila, že je to navždy.
3: A stala se jednou z prvních Japonek na starém kontinentu.
2: Poběžovice byly svědkem výjimečné události.
3: Průkopnice, oběť nebo hrdinka vlastního příběhu.
4: Zatímco dosud jen poslouchala, teď se naučila poroučet.
3: Premiéra dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. Zítra večer na ČT2.

EG a When in Summer I Forget About the Winter, to si myslím, že se děje úplně všem. Mně teda určitě vždycky, když je léto, tak já si vůbec nemyslím, že jakoby kdy bude zase zima. Je to prostě těžký si to nějak jako zvědomit, takže teď na podzim se zase úplně hrozně překvapeně říkám, aha, už mi nestačí jenom triko venku. Jak to mám vyřešit? Mám si vzít svetr, možná ještě přesto bundu, jak jsem to dělala loni? Bude mi někdy zima i prostě v těchto botech? Mám si pořídit jiný boty? Je to zvláštní, že stejně jako silničáři každý rok prostě jsou překvapený z toho, že nasněží, tak dokonce i lidi prostě najednou vykazují schopnost pamatovat si prostě všechno a tak asi jako plankton, takže chápu, že třeba teď máte takové podobné pocity. Každopádně teď nás čeká novinka stále ještě z minulého týdne Liars, no a tam taky pro srandu nejdou daleko. Angus Andrew, jediný stálý člen Liars, se přestěhoval do Michiganu, no a zažil tam toxické zamoření vzduchu, což taky asi z toho byl překvapený. Jeho zamoření vzduchu měla na svědomí továrna na obaly. No a zamořená nebyla jenom příroda, ale i moje mysl, říká Angus. No a vzpomíná na tuhle dobu, která inspirovala novou desku Liars a dostala jméno A Ban on Plastic Bag Bands. Takže pokud byste chtěli zakázat zákazy a nebo třeba jenom dýchat čistý vzduch, tak vás možná teď potěší Liars a jejich Ice Pick Kalamazoo, což je právě to město v Michiganu, kde se tahle nepěkná nehoda stala.

0: Kelela a Idea One. Doufám, že vás dneska napadne spoustu věcí, nejenom jedna myšlenka, třeba dvě, tři, čtyři by byly úplně geniální. Superorganism, Gorillaz a parta vynikajících lidí společně s Křížikovou fontánou ve výhledu a za chviličku poledne, takže dobré poledne.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky.

událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Špomerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Cesta končí teď, protože je 12. Za chviličku hájem a taky Fred Again, takže krásné poledne. Máme pondělí 28. září.
1: Rádio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

Fred Again a Daniel, skoro by se dalo říct Don't Bart Again ve výhledu, protože je to taková další novinka z minulého týdne. Mario Balotelli si hrajeme poměrně často tím pádem a taky to má další svůj důvod a to je ten, že Štráse Aromatur právě Don't Barta na nás čeká už za chviličku, takže kdyby vás následující track hodně bavil a obecně byste třeba chtěli zkontrolovat, jak to jde Donu Bartovi na živo, tak můžete vyrazit už 9. října v Praze na Altenburg 1964. Pokračuje do Plzně, v Movementu se objeví 17. Následuje Brno 22. v Artbaru a končí se v Bratislavě 6. listopadu. Ano, listopadu v Safo Club. Takže kdybyste chtěli nahnat někde Don Barta, můžete až dokonce za hranice se Slovenskem. No a teď si ho můžete vychutnat u nás v playlistu, protože Mario Balotelli tu na nás čeká jako taková pozvánka k letošnímu podzimu s českou rapovou scénou.

0: Bobby Osims a Gorilla. Teď už nás čeká herní podcast, respektive ukázka z questu. Tentokrát si budeme recenzovat nejen taktickou strategii Star Wars, konkrétně Zero Company, ale taky si posvítíme na fenomén zrádců, což je možná to, co sledujete, pokud vás baví Vojta Kotek na koni a lidi, kteří na sebe pijou. Kujou pikle, jsem chtěla říct. No a nabídneme několik herních alternativ aktuálního televizního hitu, takže si můžete hrát se taky třeba zahrát, i pokud jste nejste přihlášení a neúčastníte se těch samotných televizních zrádců. Teď si pustíme ukázku, celou epizodu můžete najít na našem webu a taky v podcastových aplikacích.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
2: My tady dneska nemáme Lukáše.
3: Ano, a přitom je to ten největší odborník na slovo vzatý, co se tohohle tématu týče.
2: Je to historka, kterou podle mě nikdy nikde neříkal, ale Lukáš byl jedním z prvních cosplayerů Star Wars v České republice.
3: Ano, neříkal ji vůbec vlastně pokaždé, když se bavíme o Hvězdných válkách.
2: Myslím, že jsem jí slyšel za svůj život jenom třeba asi opravdu bez přehání třeba 17krát.
3: Já se taky, no.
2: A já už s Lukášem, já už s ním nemám trpělivost, člověče, jako prostě opakuje, prostě už tady nebudem mít, ne, co?
3: No. To uvidíme.
2: Uvidíme.
3: A jestli si ho ještě někdy pozveme.
2: Hele, my mu dáme jako úkol, aby vymyslel nový vtipy, a když nevymyslí nový vtipy, tak sorry.
3: Dávám Lukášovi rok, maximálně dva.
2: Uvidíme, jestli se příští týden pochlapí a přijde. Ale dneska tady máme téma, které by se mu líbilo. Je to téma totiž Star Warsové.
3: Ano, a ještě k tomu je to Zero Company, což je v podstatě XCOM, a to by se mu líbilo na druhou. Takže jeho chyba, že tady není.
2: Já jsem o tom taky slyšel, že to je XCOM ve Star Wars hávu. A proto jsem se na to hodně těšil, než to vyšlo. Pak jsem to hrál.
3: A už se na to netěšil.
2: Už se na to nemusím těšit, už jo. To hraju, že? Myslím si, že to je chybné označení.
3: Aha.
2: Že to není XCOM ve Star Wars hávu. A to bych jako rovnou na začátek takhle vypíchnul, že pokud jste si taky mysleli, že to jsou ty Star Warsovský XCOMáci, ve kterým budete jako z taktického pohledu udílet příkazy jednotkám a oni je budou vykonávat a budou to proti vám stát nějaký nepřátelé.
3: No, tak máte pravdu.
2: Tak to tam je, no. Ale nemá to vůbec nic společného s XCOMem.
3: A co je pro tebe teda XCOM?
2: XCOM je pro mě to, že ty jdeš do každé mise s tím, že úplně celou tu jednotku můžeš ztratit.
1: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem

0: Major Martin a comfort food, tak pokud kytary jsou vaším takovým comfort foodem a chtěli byste třeba sami na kytary hrát nebo na ně hrajete a možná se i proslavit kytarovou hudbou, stejně jako ten následující track nebo teda spíš skladba, tak vám doporučím přihlásit se do nového startéru, protože vždycky na podzim takhle startujeme s novou sérií. Samozřejmě ještě chviličku posečkejte, nikam nic neposílejte, protože vyhlášení už toho nového ročníku se na nás chystá a teď můžete bilancovat společně se startérem a tedy s Martinem Šolcem a s Filipem Černým nad těmi předchozími ročníky. Dneska třeba po 8. hodině se na vás těší vítězové letošního ročníku exportní soutěže Checking, přijdou do studia, aby pohovořili o tom, jaká byla ta jejich cesta, jestli třeba vydláždili pro někoho dalšího a jak se snaží uspět s kytarovou hudbou nejenom u nás, ale i za hranicemi, protože do studia dorazí plzeňští Ida de Young, ty mají venku čerstvý single Dragonhead, chystají album a my budeme řešit, jak se jim dařilo třeba ve startéru a potom taky v Checkingu a jak se jim daří právě s kytarama na české scéně. Takže pokud vás tenhle žánr zajímá a sami třeba chcete ním nějak prostoupit a vlastně vaše kariéra už je na dosah díky startéru, tak dneska po 8. v repríze můžete vyslechnout příběh kapely Ida de Young a třeba vás to nakopne, inspiruje a letošní podzimní ročník startéru bude jenom váš.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

Dasa a Mariana Magdalena, docela spirituální závěr 12. hodiny. Teď ještě taková další pozvánka, která na vás možná dýchne z takového nečekaného koutu. Brno a Fléda, tak tam dneska můžete potkat v Trojka od 8. hodiny a jedná se o kyrgyzskou senzaci, která je žánrově nepolapitelné duo z Biškeku. No a během krátké doby si získali 100 000 posluchačů po celém světě díky směsi post punku, raveu, hip-hopu a takového ironického popového chaosu. No a v Trojka jsou známí hypnotickou atmosférou, ostrým humorem a taky nakažlivou energií a jejich koncerty balancují mezi takovou temnou klubovou extází, ale i naprosto žánrovou svobodou, takže nečekejte žádné přísné do černa oblečené house minimal lidi prostě, který budou mít přísné výrazy. Bude to asi evidentně švan. Takže v Trojka dneska od 8. hodiny na Flédě v Brně, kdybyste chtěli ve sváteční den se taky ještě povyrazit, tak můžete vyrazit za hudbou. Nebo u nás tady v playlistu už čekají stále ještě novinkový Computer Kill, Flohaju ve výhledu a nebo Shark Tank.

0: Shark Tank a Boogeyman, za chviličku třeba Brankos Bridge, no a já už vám chci prozradit, že za chvíli taky 13. hodina, takže se překlápíme v odpolední počasí a v odpolední nálady v dnešní sváteční den 28. září. Máme pondělí.
1: Podzim v Praze bude Patřit Rapu, A$AP Rocky, Don't Oliver, Vlad nebo ESTG v Praze. Velká jména, nové objevy a pořádná dávka rapu naživo. A$AP Rocky, 4. října O2 Arena, Vlad 8. října Meat Factory, ESTG 18. října Rock Café, Don't Oliver 30. října O2 Arena. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
2: na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Adela ain't in LA, co taky není v LA, možná jsou houby, i když těžko říct. Možná v LA jsou nějaký jiný houby než u nás, možná úplně stejný. Jaký houby máme momentálně na Podorlicku, se můžete dozvědět na serveru iRozhlas.cz, protože nejenom tam letošní houbařská sezóna je podle mykologů v období maximálního růstu, takže kdo z vás ještě nebyl letos v lese, tak by to dneska mohl stihnout, i když po víkendu se trošku obávám, že nepůjdete ani jakoby třetí vlnu, ale třeba 12. a vaše houbaření bude spíš pabírkováním, protože to se děje už většinou v neděli, ale samozřejmě větší šance vám na sběr, úspěšný sběr dává to, když znáte houby, které ostatní ne a tím pádem je tam nechávají, takže já většinou dojíždím prostě masáky a holubinky, pokud někdy i rysce. Pokud vás zajímají, jaké houby třeba na Podorlicku rostou a jsou trošku neznámé, tak vás potěším, že tady můžete najít spoustu hřibovitých hub, jak říká mykolog právě pro Český rozhlas Petr Pokorný. No ale mimo takový právě jenom typický hřiby se tady dají najít houby různé. Takže se určitě koukněte do vašich jako historií, vašich deníků, nálezů a můžete najít třeba ryzec smrkový, ten se v podstatě jakoby nedá splést, jak se ho jednou nějakým způsobem ochočíte, a nebo třeba lošák jelení, který je třeba vzácnou houbou, ale připomíná vlastně všechny houby dohromady, takže by taky neměly jít splést, ale samozřejmě je dobré být obezřetní, abyste se ničím neotrávili. Taky buďte vlastně pečlivý a snažte se po sobě nenechávat žádné odpadky v lese a nevyberte úplně všechno všem, protože třeba malé houby můžou být větší houby, když je tam necháte zítra a pozítří. Takže server iRozhlas a ohromná druhová pestrost, kterou tady sdílí mykologové na Podorlicku, je možná článek, který byste chtěli projít, než se třeba vy budete projít někam do lesa.

0: Tiptoe waving a all I see. Dneska máme státní svátek, takže byste mohli být takový nedělně naladěný na nějakou spirituální zábavu anebo třeba poučení. No a tak teď máme před sebou ukázku z Hergotu, protože tam se můžete setkat se středoškolským učitelem s více než 20letou praxí, hlavně meditační praxí, Františkem Tichým. No a tomu nedávno vyšla kniha Meditace je i legrace. V ní se snaží představit meditaci mladým lidem bez náboženského kontextu, no ale s důrazem na právě odborné porozumění a taky hlavně osobní zkušenost. Takže jestli vás meditace láká, ale nevíte, kudy na to a jak to uchopit všechno a nemáte třeba žádný spirituální základ, na který byste ji dokázali postavit, tak možná právě tady je pro vás takový ponouknutí. František Tichý v rozhovoru v Hergotu, samozřejmě v plné stopáži u nás na webu, a takhle zní malá ukázka.
1: Možná k závěru taková otázka po smyslu toho titulu. V čem je meditace i legrace teda? Mně se zdá, že vlastně mluvíme celou dobu o docela závažných věcech.
2: No, my jsme ten název hrozně řešili. Já jsem to původně chtěl takový dvojsmysl. Meditace je lomeno není legrace. To bylo tak jako scénářky. Ne? Tak Lumír Kolíbal z Darma Gáhirka, tak to bude meditace je prýma legrace, aby jsme nanadili ty mladí. A říkám, ale to není jako vždycky úplná sranda. Tak jsme vlastně vymysleli takovýhle název, který celkem se ujal. A no, pro mě největší legrace je, když si uvědomím, jakou hru hraju při té meditaci, jakou hru hraju sám se sebou. Jo. Tak sedíte, že a teďka už jako, hele, už se chválím, jak jsem to tady řekl dobře v tom rozhovoru, že to jsem skvělej, že jo. Nebo a teďka to, co právě říká ten jako náš oblíbený učitel meditace Mingu Rinpoche, což je vlastně Tibetan, který i tady v Čechách byl, tak on říká, to, co nám běží v hlavě, má tu základní, je to jako skvělý, ale má to dvě základní nevýhody. Jako když se díváte na televizi, ale ty programy jsou dost starý a pořád se opakujou. A tohle je vlastně základní zjištění toho, když člověk si uvědomí, ne jako potlačuje, jsme takový úplně brutální impulzy, člověk jako asi potlačí, ale tak si je má uvědomit. Tak si uvědomí, jak vlastně to je pořád, jsem to malý dítě, který tady pořád chce tu pozornost, tak dále, že to jsou vlastně jednoduchý vzorce, který se mi furt opakují v různých variantách. A je to pro mě to fakt jako vtipný, si uvědomí, ale a už zase tam ta myšlenka skočila, a zase tohle to. A tomuhle se mu se bráním, o co jde, jako jenom, a to je pro mě ta největší legrace, takže smát se sám sobě. A myslím si, že lidi, kteří si dokážou sám smát sami sobě, tak to znamená, že ty mají to dětské srdce a to jsou ty lidi, kteří třeba meditování nepotřebují, nebo to dělají, nevědí o tom, protože to tak žijou přirozeně.
3: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Make You Love Me, takový v podstatě trošku love song, jestli i vy třeba teď prožíváte nějakou akutní lásku, tak možná zvažujete i společný život, což gratulace, aby vám ta láska vydržela. A společný život ve společném domě bytě bývá velká výzva, hlavně i proto, že nám tady kolem, nevím jestli vrcholí, ale probíhá bytová krize. No a dneska ve Fasádách po 18. hodině budeme zjišťovat, jaké to je stěhovat se každý rok. Jestli se to vlastně dá, což se asi dá, ale jestli u toho jde nějak jako nemít tu ambici zařídit si ten byt hezky. Dost často se nám totiž děje to, že si říkáme, ne, já to tady budu mít hezký a po svým a budu do toho investovat, až to bude moje. A já vám můžu říct, že to je věc, která se třeba nikdy nestane. Takže pokud chcete žít v hezkém prostředí, možná je dobré zvážit, jestli i takový nájemní byt prostě nemůže být vaším domovem, ale potom samozřejmě frustrace ze stěhování bude ještě malinko větší, než kdybyste se na všechno vykašlali. Co když náhodou seženete bydlení v centru za přijatelnou cenu, ale je tam třeba záchodový prkínko se zalitou škeblí. To je taky reálný lidský problém. Já třeba teď řeším, že mám záchodové prkínko potištěné palmou. To myslím, že je docela na úrovni zalité škeble. No a v novém dílu Fasád nás čeká architektka Adéla Křížková, která radí, do čeho se v pronajatém bytě vyplatí investovat a co udělá takovou takzvaně největší parádu. Takže jak si to udělat prostě hezký, i když víte, že vás možná za rohem nebo dvěma zase čeká stěhování. Budeme dneska v repríze zjišťovat ve Fasádách po 18. hodině, jestli musíte teď nově třeba stěhování řešit, tak vám držím palce, upřímnou soustrast a všechny tyhle další formulky k tomu. Takže Fasády dneska v 18 a teď už Island Mint za chviličku.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Hartníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.

Griff, one foot in front of the other, takhle nějak se chodí. Pokud si nejste jistý, tak můžete vyzkoušet tuhle metodu, abyste se dneska někam dostali, anebo klidně jenom seďte dál tam, kde sedíte, nebo možná se i můžete natáhnout a poslouchat playlist Radia Wave. Trošku si ale myslím, že za chviličku by to s váma mohlo začít hýbat i třeba v nějaké horizontální poloze, protože reperka Fat Nwigwe vydala v květnu single Queen s takovým výrazným samplem z filmu Cesta do Ameriky z konce 80. let, což je hodně kultovní film a možná jste ho i viděli třeba v televizi. A ten track měl takový výrazně takový jako specifický klip odkazující na estetiku a afrosurrealismu a proto není divu, že inspiroval k nové verzi i Thierry Weck, jejíž hudba vychází z takových podobných kořenů. No a teď nás čeká právě Thierry Weck verze na tenhle Queen track nebo song. Takže dvojnásobná dávka rychloplného rapu a surreálné koláže v klipu si myslím, že vás můžou pobavit, pokud byste viděli videoklip. No a nebo pokud chcete jenom poslouchat, tak můžete už teď, protože nás Fat Nwigwe a Thierry Weck čekají v playlistu.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Ahoj, tady Bibi.
3: Posloucháte Rádio Wave.

New Archive za Clips, mám Maja Maja, jak jste mohli slyšet. Teď se koukneme na server irozhlas.cz, kde se dá najít příspěvek o tom, že v areálu u Čápa v Příchovicích u Tanvaldu, a to už skoro zní, jakože si to někdo vymyslel na Forbíně právě u Cimrmanů, v neděli proběhly oslavy 60. výročí založení divadla Járy Cimrmana. Fenomén, který s divadlem má dost společného, ale zároveň zasahuje spoustu dalších oblastí lidských životů, jako třeba literatura nebo i film, a vlastně pokud jste nastoupili tady tu cimrmanovskou trajektorii, tak možná třeba souzníte s myšlenkou, že Jára Cimrman má taky na svědomí spoustu nejrůznějších technologických vynálezů a byl u tolika historických momentů, že pravděpodobně i ovládl nějakou jako českou a vlastně i středoevropskou, možná i zámořskou historii, a je to takzvaný hybatel úplně všeho míra. Každopádně Jára Cimrman se tady dostal vlastně do popředí v Příchovicích v areálu u Čápa. Český rozhlas tam taky vlastně dorazil a mohli jste se potěšit besedami s žijícími členy souboru a připomenout si třeba založení divadla. Souběžně s těmi oslavami ale vrcholila taky veřejná anketa o nejoblíbenější divadelní postavu z toho, dneska by se dalo říct, cimrmanovského univerza. No a nejvíc hlasů získá nejrůznější postavy, které jste v průběhu viděli, zosobněné i různými herci, protože, jak víte, tak oni se nejrůznější herci v těch postavách tak nějak střídali, navíc ještě v průběhu těch desetiletí, co divadlo Járy Cimrmana existuje. Na prvním místě se potom v anketě umístil Vavroch, na druhém je Varel Frištenský, na třetím místě pomocný učitel Poustka a potom takhle pokračujeme až k náčelníkovi z pátého místa, takže kdyby vás zajímaly všechny postavy, tak se můžete podívat na server irozhlas.cz na všechny oceněné postavy a pak třeba si dohledat v nějakých legálních zdrojích díla, ve kterých takové postavy vystupují. Já jsem velká faninka Hostinského, a který byl teda na nějakém asi šestém místě z mé oblíbené chaloupky na Mítince, nebo pardon, hospody na Mítince, takže kdybyste chtěli osobní doporučení, tak hospoda na Mítince a Hostinský, který má jenom dvě ruce, a nejste tady sám. Tolik cimrmanovská vložka, víc na serveru irozhlas.cz a teď už zpátky k playlistu, Tobí a taky ve výhledu Lady Gaga a nebo Doji.

0: Colorado. Picked her up in that Bravis. G-Wagon on special.
1: Lil Uzi Vert a Relevant, tak cokoliv, co by pro vás dneska mohlo být relevantní, doufám, taky přinášíme tady ve vysílání Rádia Wave. Máme konkrétně teď 14. hodinu a 15. minutu, takže doufám, že si užíváte naše společné chvilky, kdybyste měli třeba si vybrat nějaký téma, se kterým se teďka budeme zabývat, tak já doufám, že by někde kolem třeba houpaček mohla nastat nějaká schoda, protože my si už za chviličku pustíme právě ukázku z dalšího dílu. No a houpačky jsou tady pro všechny, kdo se zaobírají rodičovstvím nebo možná taky dětstvím, ale prostě tím, jak tady společně žijí dospěláci, malé děti, středně velké děti a jaké problémy a nebo taky třeba radosti se nás týkají, protože tyhle všechny věci se prostě v rodinách dají dohledat. Tak doufám, že vy dneska máte na plánu samé příjemné věci, ať už jste dospěláci anebo nedospěláci. No a tentokrát se budeme dívat směrem k další dvojepizodě právě houpaček s gynekoložkou Ester Hladíkovou. Začneme gynekologickým zdravím ženy, ať už má či nemá děti. A na co všechno by se gynekolog nebo gynekoložka měl ptát a jaké otázky by mu naopak měly pacientky klást? Tak jak to vypadá, když máme zdravou komunikaci a vztah právě se svým ošetřujícím lékařem nebo lékařkou? Jak vypadá zdravá menstruace a proč není v pořádku, že každou ženu, každou druhou třeba paralyzuje PMS a podobně? Takže z takového nového úhlu pohledu se díváme na rodinné situace a konstelace právě v houpačkách. Vy si můžete celý dvojdíl poslechnout u nás na webu, samozřejmě v podcastových aplikacích, a tady je malá ukázka.
2: Nerada slyším to, že to nevadí, že nemenstruujete, ve smyslu to jako vůbec nemenstruujete, třeba čtvrt roku nebo půl roku, žádná menstruace nepřichází, to budeme řešit, až budete chtít děti. Což za mě teda není zcela ideální postup.
3: Mám z vás pocit, že jedna z důležitých zpráv, kterou vy vysíláte do světa, je i, že se nemáme jako ženy úplně snadno a bez otázek smiřovat s nějakými typy diskomfortu, který můžeme svádět právě na cyklus a na nálady a na hladiny hormonů. Můžeme si k tomuhle říct něco víc?
2: Ano, to je moje oblíbené, nemusíš to vydržet, protože často ty ženy si vyslechnou, ať už a vlastně už od začátku té menstruace možná doma slyší větu, to musíš vydržet. Já jsem to taky tak měla a taky mě bolelo břicho a taky mě bolela hlava a taky jsem krvácela a tohle se s nimi vlastně může nést celý ten jejich život, protože pak přijde třeba zrovna to těhotenství, které ne vždy je úplně ideální a příjemné, a nebo porod, který může být prostě náročný až traumatizující, nebo další obrovská kapitola kojení, která taky dost často umí zanechat šrámy na duši a často ta žena prostě i nejbližšího okolí slyší jenom to, že to musí vydržet, že prostě musí zatnout zuby a překonat to a vlastně někdy takhle něco překonává úplně celý život.
4: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Moni, tolik novinka, respektive tolik Smurz v našem playlistu. A teď se můžeme podívat na náš web rádio Wave do sekce Wave News, kde se dozvíte, jestli jsou všichni úspěšní lidé prostě nepo babies. Je to taková úvaha nad tím, jestli to, co kdysi označovalo úspěšné děti úspěšných rodičů, je jedním z nejnadužívanějších slovních spojení současnosti. Inflace nepo babies, tak by se dala nazvat kolektivní posedlo s tím odkrýváním privilegií úspěšných umělců a umělkyň a hledání důvodů a okamžiků, kdy měli v kariéře navrch kvůli penězům. Fenoménu se teď říká nepoinflace a věnuje se mu americký Wall Street Journal. Popisuje třeba životní příběh americké písničkářky Stelly Lefty, která se letos prosadila svým country popovým singlem Boston a debutovým albem Long Way Home. Lefty pravým jménem Levkovsky totiž je dcerou amerického miliardáře Erika Levkovského, no a fans ji totiž označili za nepo baby. Spoustu s mnoha dalšími umělci měla nespochybnitelná privilegie a mohla těžit z těch všemožných kontaktů a vlastně amerického showbiznisu. Negativní reakce, které zjištění, že Lefty je zkrátka pro Levkovský, vyvolali, popisují širší plejádu ekonomické frustrace mladé generace. Ať už je to rozlišování, anebo hlavně rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými, tak čím dál složitější je i situace na pracovním trhu a nebo zdražující se základní lidské potřeby mezi mladými Američany, roste nevraživost vůči miliardářům, jak píše Wall Street Journal. No a to všechno přispívá právě k tomu, že jsou lidé ještě citlivější na to, kdo přichází z jakých poměrů a kam to v životě dotáhl. Tak jak se má vlastně frustrace společenská k tomu, jak vyčítáme a nebo třeba nahlas vlastně projevujeme nějaké postoje k tomu, kdo z jakého zázemí došel, jak daleko, můžete dál zkoumat na našem webu rádia Wave v sekci Wave News. Pokud jste se přistihli, že o někom dost často poslední době říkáte, že je nepo baby, ať už vás to štve, anebo třeba ne.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

Veneer a Color Blind, kdybyste dneska neměli žádné speciální plány a nechtělo se vám třeba ven, ačkoliv je babí léto a bylo by to asi docela fajn, a tak můžete jen tak sedět doma a dál poslouchat buď to vysílání rádia Wave, to je vždycky dobrý nápad, anebo si ho ještě malinko zpestřit třeba audioknihou. Já vám doporučím jednu od Olivera Lovrenského, Když nám bylo míň, můžete se podívat do takového teenage věku dospívání imigrantských dětí v Norsku a zjistit, jaké to je, když prostě máte docela rádi návykové látky, trochu máte ještě naději, že vás potká životní láska, ale rozhodně bojujete s úzkostí a společenskými předsudky a taky třeba někdy s policií a nebo se školním systémem v Oslu. Syrový debut, který Olivera Lovrenského hodně proslavil, se nám tady podařilo zpracovat na ploše 6 dílů, každý má nějakou půl hodinku, takže si myslím, že to můžete zvládnout klidně i na binge, no a celá tahle audiokniha je vám dostupná do 25. října. Ono to zní jako, že to je za dlouho, ale znáte se, tak dlouho všechno odkládáte, až to pak nestihnete. Takže na to můžete kouknout a hlavně taky vyslechnout na našem webu. Je to hodně zelený přebal s Krištofem Bartošem, který to čte na přebalu, takže to nemůžete minout a určitě by vás to mohlo zajímat.

0: Amber Mark Won't Cry. Vy jste slíbili, že nebudete brečet, až budu končit, tak doufám, že se vám neorosily očička. Já se loučím, ale se mnou tady je už Michal Lyrý. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Michal přináší spoustu příjemné energie do dnešního pondělního rána. Jak ty si užíváš teda svoje dosavadní volno, venku je hezky. Jak hodnotíš dnešní sváteční pondělí?
1: Hele, já ho hodnotím docela dobře, protože já jsem strávil hodně času dopoledne venku se psem a nikdy ani nebyli moc lidi,
0: takže jsme seděli,
1: je takový tichoučko. Seděli jsme v parku a pak jsem si ještě pouštěl krátký záznam živého vysílání ze Staré Boleslavy, z těch slavností. A
0: svatováclavské slavnosti.
1: Jo, tak jsem to chvilku vydržel.
0: Kdelníky everywhere.
1: Tak na to jsem koukal v parku a pak jsem šel domů a užívám si to.
0: No tak doufám, že vaše svatováclavské slavnosti budou pokračovat i dál s vysíláním Rádia Wave a taky s Michalem následující 3 hodiny. Užívejte dnešní klidné, možná i docela jako hodně na chill odpoledne v pondělí 28. září. Já se na vás těším zase brzy. Čau.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Čau, já jsem Tomáš Orient, posloucháte Rádio Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Odpolední vysílání rádia Wave se překlopilo do 15. hodiny. On Air s Terezou Havlínkovou se mění na On Air s Michalem Lyrý. Společně tu strávíme čas až do 18. hodiny. Playlist jsme načali s Horse Girl a taky severolondýnským producentem Pigment a pokračovat budeme nedávnou novinkou. Německá raperka Ebo a její Arbeit. Tak já doufám, že vy dnes, když je to sváteční pondělí, v žádném Arbeitu nejste a užíváte si krásný podzimní den právě třeba u poslechu rádia Wave. No a po Ebo nás čeká Waterbased a Anna Justin. No a pak už si pustíme odpolední podcastovou ukázku z chudáčků, kteří se tentokrát bavili o žití na vysoké noze a taky o úrovni.

0: Co všechno znamená žít život na vysoké nožce? Musíte u toho snídat šampáňo a můžete pak ještě na pár tančit s ostatními v mašince? Chudáčci se tentokrát zamysleli nad tím, co to znamená mít úroveň, a oba zavzpomínají na momenty, kdy oni sami jednou či dvakrát úroveň skutečně měli. Tady už je ukázka z nového dílu. Celý ho můžete hledat na našem webu, v aplikaci Můj rozhlas a nebo ve všech dalších podcastových aplikacích.
1: Já si vybavuju situaci, když prostě Kamila šla nějakou módní přehlídku v Mánesu, když jsme spolu začínali chodit. Mm-hmm. Ta přehlídka byla jako super, já jsem byl tenkrát na módní přehlídce poprvé a naposled, jako bohužel, teď to zní jako, že jsem od té doby, co jsem si seznámil s Osmany Lafitou, tak jsem vlastně na módních přehlídkách jako doma.
2: A protože já ji mám doma furt.
1: No, ale tam byly takový ty jako nejspíš teda finančně dobře situovaný a úspěšný chlápci, který měli ty jako obleky a chodili tam právě s tím jako šampa, ale na těch oblecích neměli prostřižený vzadu ty klopy. Víš, že měli prostě sešitý z toho krámu.
2: A měli pučený třeba.
1: No, nebo to pučený, nebo...
2: No, prostě nevěděli vůbec
1: no, přesně. A, jako, a to je vlastně pro mě jako trochu si takový jako signifikantní, nebo nějak to mám prostě spojený s tím, prostě jako dáme si to šampáňo a budeme světoví a koupíme si tady to sako a neprostřihneme si klopy a vlastně stejně tak všichni trochu prdíme, i když se u toho bavíme
2: hrnečku,
1: o
2: hrnečku stop!
1: I když se u toho bavíme o Shakespeareovi.
2: Ježišmarjo.
1: Stalo se ti někdy, že jsi byl pozvaný na nějakou takovouhle jako party, kterou si prostě jako z úrovní svojí etikety dazdale prostě vůbec jí nestačil? Nebo víš, jako že jsi říkal jako sakratek, co si vezmu na sebe a jak tam budu vypadat?
2: Ale jako určitě, ale vždycky jsem tam někoho měl, co je dobrý, podle mě. V návodu pro to, jak se ocitnout na požvečírku je dobrý, když na tom požvečírku někoho máte.
1: Jako nějakého parťáka.
2: Parťáka,
1: prostě.
2: No, s kterým se můžeš smát ostatním. To mám rád, hodně.
1: A teď to podle mě tam ale dělají všichni, co tam přijdou.
2: Je to možný.
1: Tak jsou všichni v stejný pozici, je to možný. Že každý si o sobě ale myslí, je to... že tam nepatří vlastně.
2: No, jasně, je to důležitý. Nikdy jsem nezažil takovou aristokracii, že prostě by přede mnou bylo 18 příborů a já bych to ne. Víš co, to jako ne.
1: Jako musí tam být nějaký ten klasicistní sálek.
2: Jo, tak víš co myslím, yes. Ty stolečky s ubrusama, jak jdou až dolů k zemi.
1: Klavírista tam taky sedí
2: mohl
1: nějaký.
2: Mohl by být. Říkáme mu šampáňo. Antonio šampáňo.
1: Antonio
2: tam hraje prostě a švrdla tam na fujaru, ale...
1: Za tím klavírem.
2: Za klavírem, on na nohy hraje. Nicméně měl jsem pocit, že ty lidi se stejně chovají k tomu všemu jako hovada.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Dnes od 20 hodin můžete ladit reprízu rozhovorového speciálu Startéru. Filip a Martin si povídali s kapelou, která v minulosti skončila ve finálové trojici hitparády neobjevených, a tou kapelou je plzeňská Aida de Young. Jaký mají recept na pěstování společné chemie, co se změnilo po veškerém uznání v souvislosti s předchozí deskou a taky jak obrážet Evropu a nezbláznit se z toho. To všechno dnes od 20 hodin na rádiu Wave.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: 8 minut po půl čtvrté doznívají Hen Oglet, no a my se dostáváme k prvnímu odpolednímu Kulturistánu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Mám tady jednu výtvarnou pozvánku. Míří do pražské Holešovické tržnice, kde v hale 17 už probíhá 13. ročník festivalu ilustrace a komiksu. Je to Lustr Festival a to je největší mezinárodní přehlídka ilustrace a komiksu u nás a je to jedinečná příležitost vidět to nejlepší a taky nejnovější a nejčerstvější ze současné ilustrátorské tvorby a to všechno na jednom místě. Hlavní výstava letošního ročníku se nazývá Krajina 2.0. Bere si do hledáčku lidský vliv na naše prostředí. Najdete v ní kresby přímo z terénu, paměťové mapy zajímavých míst i postapokalyptické komiksy spekulující o krajinách budoucnosti. I letos je výstava Národní salonek zaměřená na jednu konkrétní lokální scénu a tou je tentokrát Portugalsko. Kromě toho hlavního výstavního programu v Holešovické tržnici je letos připravené taky několik

0: Rapper Saint doznívá v odpoledním vysílání rádia Wave a my začínáme pomalu uzavírat 15. hodinu. Do celé nás doprovodí Anna Vaverková a taky Chanel Moné s londýnským duem Bass Victim, pak odpálíme program 16. hodiny. No a mrkneme se třeba na to, jak je to s fentanylem v Itálii a jak to, že tam téměř nikdo v souvislosti s ním neumírá, což se třeba nedá říct o Spojených státech. No ale abychom nebyli tak temní, dáme si i ukázku z prosluněné Casablanky, kam přišli o svých cestách popovídat Tereza a Martin Kinclovi.
1: B2K. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andrés Viaginceva, hypnotickou noir Odysseu Její soukromé peklo od Nikolase Windiga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Shabanu Sadá. Filmová přehlídka B2K od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

s duem Bass Victim a taky Aries a Underscores už 5 minut ukrajujeme z playlistu 16. hodiny. No a teď na chvilinku zamíříme od muziky do naší sekce Wave News a podíváme se do Itálie. Možná, že se mezi posluchači najdou pamětníci nebo filmoví milovníci a milovnice a vzpomenou si na film Commuter a na sekvenci, kdy hlava italské mafie Vito Corleone říká, že obchodovat s heroinem je podle něj špinavý biznis a nikdy se do něj nezapojí. No tak něco podobného se muselo odehrát i mezi špičkami italské mafie, protože italská policie nedávno přišla se zjištěním, že právě mafie stojí za nízkou úmrtností na předávkování fentanylem. Statistice se věnuje britský ekonomist. Za rok 2024 zemřeli na předávkování fentanylem v Itálii jen 2 lidé. V Německu měla smrtelně nebezpečná droga za stejný rok 95 obětí. No a ve Spojených státech skoro 42 tisíc. No ale Italové přitom v užívání drog nejsou svatější než jiné národy. Podle spisovatele a experta na organizovaný zločin Roberta Saviana je ale za právě fentanylovým neúspěchem u Italů, tak za to nemůžou úplně tak politici ani policie, kteří samozřejmě udělali spoustu opatření, ale právě mafie. Organizované skupiny zločinců se společně dohodly na vetu. Drogy, které jsou pro uživatele život ohrožující, jsou navíc pro organizované zločince dlouhodobě méně vynášející. Ono to tak celé zvráceně dává malinko smysl. No ale tak jako tak je ochranná ruka, kterou italská mafie nad Italy drží, dost možná dlouhodobě neudržitelná, uzavírá právě ekonomist. Před několika měsíci totiž v italských médiích vyšla zpráva, že neznámí zloději ukradli 80 ampulek s fentanylem přímo z jedné z nemocnic v centru Říma. Podle agentury Reuters množství odcizené drogy vystačí asi na 20 tisíc dávek. Uvádí to s odvoláním na vládní úřady. Takže kdyby vás ještě zajímaly další detaily téhle zprávy a o tom, jak vlastně mafie v celém tomhle figuruje, tak vás odkážu na náš web do sekce Wave News. My už se teď vracíme do playlistu 16. hodiny. Před námi Liars, Pink Panthers nebo taky Marbles.

0: Věrní posluchači Casablanky Tereza a Martin Kinclovi cestují do východní Asie, do střední Ameriky a k některým cestám je přímo inspiroval právě cestovatelský podcast Rádia Wave. Martin má za sebou kapitánské zkoušky a taky plavbu z Grónska na Island a z Islandu na Azorské ostrovy. No a v nové epizodě vyprávějí Pavlovi Sladkému svoje nejsilnější zážitky ze světa. No a z tohohle dílu my si právě teď dáme ukázku.
1: Asi před 10 lety jsme se bavili s Martinem, co bychom byli, kdyby jsme měli nějaký svý alter ego. A já jsem říkala, že bych byla burleska, která má ten obdiv v těch šantánech a šanzónech a pak uteče zadníma dveřma nikam do knihovny, to by mi vyhovovalo, to by se mi líbilo a ptala jsem se Martina, co by chtěl být on.
2: No a já jsem, mám obrovskou představu být prostě kapitánem. Kapitánem na lodi už vlastně od své první školní povinné četby, když jsem čet Stařeca moře, tak mě to uchvátilo a obecně, když jsem se kdykoliv objevil na moři, tak je to pro mě jako chvíle pohody, dobrodružství, něčeho, co prostě se mi strašně líbí a opravdu ten sen je obeplout jednou svět nebo půlku světa, to už je jedno na lodi a vlastně někdy v těch kolem toho 30. roku, tak jsem tuhle cestu nastoupil. A trvá to sice déle, ale já věřím tomu, že se k tomu jednou dokopu.
3: Právě ta severská plavba teda byl tvůj sen?
2: Byl to jeden z mých snů a hlavně jsem chtěl taky zjistit, jestli vůbec teda je pro mě to velký, řekněme tomu, plachtění, tak ten sen byl prostě je do Grónska, no, na plachetnici.
3: A uskutečnil se?
2: Díky mé rodině, která mě řekla běž a jeď a užij si to, tak se opravdu uskutečnil.
3: Na dvakrát, nejdřív to neklaplo, ale na druhý pokus teda jo. A ty jsi plul z Grónska na Island, jako by základní verze.
2: Tak, ta právě původní měla být z Grónska na Island, ta, která se nepovedla, ta základní verze, ta druhá, která se povedla, byla z Islandu do Grónska. Uh-huh. A ono to je v podstatě úplně stejný program, jenom že na začátku nebo na konci se jede ta dlouhá pasáž mezi tím Islandem a Grónskem. A jinak je to východní Grónsko, který není tak moc navštěvovaný.
3: Jak dlouhá ta plavba vlastně?
2: Plavba mezi Islandem a Grónskem trvá přibližně 1,5 dne, 2 dny a zbytek na té lodi jsme tam strávili asi dalších 7-8 dní.
3: Přibliž nám nějak jakoby ten zážitek z té plavby. Z Islandu, z Grónska, ale z té plavby samotné, jako v čem to teda spočívá, pokud se podařilo to, že to naplnilo ten tvůj sen?
2: No, já jsem nejdřív měl hrozný strach z toho, že opravdu najednou se odstanete v místě, kde ani na jednu stranu není vidět pevnina, jaký to vůbec je, když se člověk dostane opravdu do prostoru, kde je 360 stupňů vidět pouze moře a nic jiného. Takže jsem z toho měl docela strach, ale nakonec jsem zjistil, že to je přesně to, co by opravdu v tom životě chybělo zažít, protože jsem se do toho pocitu úplně zamiloval. A ta plavba, je to prostě už jiné vlny, než když jste tady v Chorvatsku, má to, ten svel je prostě jiný a chvilka mám je blbě, chvilka mám je dobře, ale prostě ta svoboda toho, že sviští někde vzduch a nikde nic není, maximálně 20 kilometrů od sebe vidíte, jak vyfukujou velryby, a někde tamhle sem tam někdo skočí z té vody, tak je to jako, nebo nějaké zvíře, tak je to super teda. No.
4: Casablanca. Svět na dosah v cestovatelském podcastu Pavla Sladkého na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Se švédským rapperem Bladem jsme se přiblížili půl páté a taky dalšímu Kulturistánu, ve kterém se mrkneme na koncerty.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Už ve středu 30. září v brněnském kabinetu Mus budou hrát Blockhead, taky Proletter a Arms and Sleepers. Blockhead je považován za jednoho z moderních mistrů instrumentálního hip-hopu. Francouzský beatmaker Proletter se během uplynulé dekády etabloval jako jedna z hlavních postav mezinárodní scény elektra, new jazzu a instrumentálního hip-hopu. No a duo Arms and Sleepers svojí undergroundovou elektronikou spojují glitchové beaty, experimentální hip-hop a atmosféru současného post-rocku. No a celá tahle ta trojice, nebo vlastně čtveřice, se sejde v brněnském kabinetu Mus 30. září ve 20 hodin. Mám tady pak ještě jednu pozvánku pražskou, a to do Fuxu, taky ve středu 30. Od 20 hodin Kiss Facility, Sega Bodega a Maja Alcatery míří poprvé do Prahy s projektem Kiss Facility. Blízkost, která překračuje hranice jazyka i osud, který si nevybíráme. Umělecké a partnerské duo na debitu Kazna tvoří hudbu čerpající z jejich osobních mytologií, arabské poezie i současného shoegazu. Ve Fuxu ve středu od 20 hodin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Čtyři chlapy. 30 společných let. A jedna bohemská jízda, která nekončí. Kulatiny hravých rockerů s jejich největšími hity. Záznam koncertu Vohnout 30 let na hudební scéně. Premiéra v pátek večer na ČT Art a v iVysílání.

Litany, pak Desire a taky plzeňští Ida the Young za námi v 16 hodin a 44 minut, tedy minutu před 16:45. No a s těmi posledně jmenovanými, tedy s Ida the Young, můžete dnes poslouchat reprízu rozhovorů, který s nimi vedli moderátoři startérů, tedy Filip a Martin, a to už dnes ve 20 hodin. Každopádně my v muzice nepolevujeme a vracíme se rovnou zpět do odpoledního playlistu. Před námi nedávná novinka tuzemského rapera Dona Barta, Mario Balotelli. Pak švédská zpěvačka Agnes Carlson a hned po ní kalifornská songwriterka Phoebe Bridgers. To jsou interpreti následujících minut na rádiu Wave.

0: Phoebe Bridgers doznívá a 16. hodina je téměř za námi. No a než odpálíme tu finální, zazní ještě slovenský zpěvák a producent Saul. No a než si pustíme jeho, pozvu vás ještě k poslechu dnešní stage. Na stage totiž dnes bude ke slyšení koncert dua RMN a Petty G, který odehráli v rámci koncertní série Pohoda FM. RMN a Petty G to je slovenské rapové duo, které ve své koncertní tvorbě propojuje hip-hop, soul a různé formy elektronické hudby. Jejich zvuk staví na propracované produkci, ve které se samplování potkává s živými nástroji. No a celou stage tu můžete ladit dnes ve 21 hodin.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Björk s Rosaliou a taky tuzemská drag queen Miss Petty odpálili finální pondělní on-airovou hodinu na rádiu Wave. No a my budeme pokračovat odpoledním playlistem. Před námi americká hudebnice Christine Flaherty aka K-Flay, pak taky Vagabond nebo Toello. No a pak už si dáme ukázku z nové studovny, kde se bavili o tom, jak může vypadat Gepír. No ale v playlistu 17. taky vidím třeba Laser Vikinga, Real Estate a nebo Fat Dog.

0: Je 17 minut po 17. hodině. No a na řadu přichází slíbená podcastová ukázka. Jak může vypadat gap year? Johanka Hořáková v Nové studovně mluví o cestě na pacifickou hřebenovku po maturitě a taky o tom, jak změnila pohled na selhání. Ptá se kolegyně moderátorka Aneta Štokrová. Před námi je ukázka z nové epizody studovny, a kterou už teď můžete najít na webu Rádia Wave nebo ve vašich podcastových aplikacích.
1: Ten gap year pro mě byl strašně důležitým obdobím, protože mě to přinutilo najít si identitu mimo studium, které předtím bylo mým celým světem.
2: Říká Alex Lebrie, která si dala roční pauzu mezi studiem bakaláře a magistra.
1: Tím, že jsem chtěla jít na magistra do zahraničí, tak jsem úplně propásla přihlášky na české univerzity, protože jsem ani nepočítala, že na českou univerzitu půjdu. Jenže asi dva týdny před podáním přihlášky do zahraničí jsem někoho potkala. A nám obou bylo jasné, že si nepřejeme vztah na dálku. Jsem tehdy vyhodnotila, že do školy se můžu vždycky znovu vrátit, ale že tímto člověkem si jsem dost jistá a že tomu chci opravdu dát šanci. Myslím, že zpětně to byla správná volba, protože do školy jsem se vrátila a s partnerem máme za týden svatbu.
2: Tak to byl hezký příběh od Alex, která svůj gap year věnovala hlavně práci a akademickému výzkumu v Česku. Častější ale je, že lidé gap year stráví cestováním. A to nám přiblíží moje dnešní hostka Johanka Hořáková, která po maturitě vyrazila například na pacifickou hřebenovku. Vítej ve studovni.
3: Ahoj, moc děkuji za pozvání.
2: Co pro tebe znamená gap year?
3: Já jsem si tu definici upřímně googlila, protože vlastně nevím, ale pro mě osobně je to prostě rok právě po studiu, kdy můžu dělat něco, co chci já, vlastně něco, co je mimo studium, něco, co mě samotnou rozvine a posune někam dál jinak než takhle vyloženě akademicky.
2: No a jak jsi to měla ty?
3: Já jsem nad tím dlouho přemýšlela, jestli si ho dát nebo nedát. A nakonec jsem se rozhodla, že pojedu prostě do světa. První jsem byla ve Švýcarsku, potom jsem odjela na Havaj a nakonec jsem se vydala na pacifickou hřebenovku.
2: Jak jsi to měla s tím rozhodnutím? Jak jsi třeba představovala svůj výběr vysoké školy, nebo jsi hnedka řekla, teda budu cestovat, nebo říkala jsi, že jsi váhala? Tak jak to bylo?
3: Já jsem vůbec nevěděla, co chci dělat. Všichni kolem mě vlastně, nebo ne, že všichni, ale spousta lidí prostě věděla, já chci být učitel, doktor, takové ty klasické věci. Já jsem od malička netušila a proto jsem šla i na gympl a potom se blížil čtvrťák a já jsem furt nevěděla. A vlastně celý čtvrťák jsem se rozhodovala, protože to bylo něco, co nikdo moc nechápal, nikdo v okolí to takhle stejně neměl. A vlastně jsem nevěděla, jestli to udělat můžu, jestli to je správně, právě protože mě od toho všichni odrazovali, ale nějak vnitřně jsem cítila, že to je to, co chci a co bych měla udělat. A tak jsem se rozhodla s tím gap year potom dát, no.
2: A co ti potom pomohlo říct si, jo, jdu do toho, kašlu tady na i názory ostatních, prostě tohle je ta moje cesta. Co ti pomohlo k té odvaze?
3: Trvalo to strašně dlouho. Já jsem už cestovala i předtím a myslím si, že to bylo dost jako zlomové nebo stěžení v tom celém procesu rozhodování, protože jak kdybych měla z ničeho nic, bez žádných zkušeností prostě vyjet takhle dost daleko do světa, tak podle mě to bude mnohem těžší a nevím, jestli bych to vůbec udělala. Ale hrozně mi pomohlo to, že jsem už cestovala dřív, třeba se skupinou nějakých kamarádů, nebo potom jsem byla sama ve Španělsku na Camino de Santiago. A tím, že jsem se takhle jako oťukávala nějak jako postupně, tak potom jsem jako asi byla jistá dost na to, abych prostě vyjela sama.
4: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
5: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Alvaro Díaz na Tipeluso v 17 hodin a 30 minut. A to je akorát čas na další Kulturistán s tipy na koncerty příští týden.
1: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Já tady mám dvě koncertní pozvánky, jednu do Tábora a ta druhá je Pražská. Tak začneme tím Táborem. Konkrétně v divadle Oskara Nedbala ve čtvrtek 1. října bude od 19 hodin hrát Katarzia. Katarzia na svém 8. studiovém albumu Pozvima neprýdem, vydaném v květnu 26, propojuje intimní osobní výpovědi s ostrými postřehy o dnešní společnosti. Její písně oscilují mezi křehkostí, ironií, vzdorem i humorem a otevírají témata vztahů, dospělosti, ženství či hledání vlastního místa ve světě. Z tohohle alba určitě budete znát i píseň, která se objevila v našem playlistu. Každopádně už ta druhá pozvánka pražská, tak tam míří do By Jesus, kde bude od 20 hodin Zabiť Františka a pak taky Josefína. Hudba písničkáře Zabiť Františka podle některých zní, jako by si lidová balada dala rande s městskou neurózou. Sám svou tvorbu označuje jako altfolk. Josefína pak zpívá a hraje na harmoniku český folk či šanzon. Takže možná trošku netradiční obsazení By Jesus. Každopádně ve čtvrtek 1. října od 20 hodin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harciníkovou. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

taky, jaké to je, když v tomhle čase už ani skoro nemá cenu snít o vlastním bydlení. O tom je dokumentární série Nájemníci, kterou můžete najít v podcastových aplikacích na webu v Rádia Wave a taky v aplikaci Můj rozhlas.

Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: Ravin Lenný doznívá v 17 hodin a 51 minut a tím začíná uzavírat jak 17. hodinu, tak i celý pondělní on air. Už za pár minut totiž začnou fasády. Právě dnes o tom, jestli se dá stěhovat každý rok a přitom si ten byt zařídit hezky a jak se vyrovnat s takovými věcmi, jako je třeba zalitá škeble v záchodovém prkínku, no a taky o tom, do čeho se v pronajatém bytě vyplatí investovat. To všechno ve fasádách už za pár minut. Od 20 hodin pak můžete ladit Starter, kam přišli bývalí finalisté Aida de Young, no a od 9 večer Stage, záznam koncertu Dua RMN a Petty G. Já už se teď loučím a přeji vám krásný zbytek svátečního pondělka i celý týden. Tak se mějte krásně a čus.
1: Reconnect. Hudební konference a klubový festival Reconnect se už po šesté vrací do Brna. 1. až 3. října, 3 dny, 12 klubů a víc jak 40 koncertů. Lokální scéna i mezinárodní hosté. Můžete se těšit na 5.8G, MAT213, Floex, Similivin Live, Tuji Konoriko, Young Widows a spousta dalších. Reconnect zahájí ve čtvrtek 1. října koncert Tata Boys v klubu Fléda. Mediálním partnerem je Radio Wave. Více info na reconnect.cz.
2: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave.
3: Ahoj, já jsem Alena Harciníková a vítám vás u dalších fasád. Pořadu, ve kterém odkrýváme tváře města až na cihlu. A dneska půjdeme až za cihlu. Zajímá mě totiž, jak si v dnešní nejisté době plné krátkodobých nájemních smluv zařídit byt, ve kterém žijeme. Zamýšlet se nad tím budu s architektkou Adélou Křížkovou, která má ve stavění a designování interiéru bohaté zkušenosti. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tak začneme takovým zasněním, aby jsme se do toho hezky dostali. Kdybych teď měla byt úplně prázdný, nejdokonalejší, ideální, který si můžu přizpůsobit, jak chci, a přijdu za váma, tak co byste mi doporučila, čím bych měla začít? Je to výbava, materiály, dispozice?
4: Tak asi první mojí otázkou by bylo, jestli to je byt, který je před rekonstrukcí anebo po rekonstrukci.
3: Tak řekněme, že před rekonstrukcí, abychom se do toho mohli pustit.
4: A je to starý byt, aby jsme se do toho pustili. Přesně. Opravdu od té cihly. Jo, tak to by bylo super, to bych byla moc ráda, kdybyste se na mě takhle obrátila v budoucnu. A tak určitě jedna ze základních věcí by byla jako ta samotná dispozice. Vlastně podívat se na ten byt, na jeho jako současnou, na jeho současný rozložení a vlastně nějak si zrevidovat to, jestli to vyhovuje jako vašim požadavkům a jako požadavkům vůbec na bydlení v současné době, protože se teda bavíme o nějakém jako bytě vlastně ze starší doby. Taky se často stává, že se třeba propojují byty dva, protože když se tady bavíme teda ve snech, tak pravděpodobně byste si koupila třeba dva byty a ty byste propojila
3: v
4: jeden.
3: No to by bylo úplně ideální.
4: Takže si myslím, že prvním krokem by určitě byla ta dispozice, protože i když se to nemusí zdát jako pro ten interiér jako takovej to nejpodstatnější, tak to v podstatě v tom užívání potom jako je jedna z těch nejdůležitějších věcí, aby se vám v tom bytě dobře pohybovalo, aby ty místnosti na sebe dobře navazovaly, aby byly dostatečně velký nebo naopak třeba ne. Zbytečně velký. Takže tak.
3: Dá se to nějak obecně odhadnout, třeba co se nejčastěji mění v těchto těch bytech před a po rekonstrukcích?
4: Myslím si, že určitě jedna z takových těch nejběžnějších změn je, že dřív se kuchyně dělala jako samostatná místnost a dnes chce každý kuchyni v obývacím prostoru. Tak to bych řekla, že určitě jako jedna z těch jakoby běžných změn, které samozřejmě nejsou jenom vizuální změnou, ale je to ta technická změna, protože to znamená, že se jako mění rozvody vody a takovéhle věci, ale většinou to jde. Občas se třeba přidělává další koupelna, nebo se naopak ruší takový ty malý technický místnosti, nebo dřív se dělali ve starších domech pokoje pro služky, které jsou vlastně většinou hodně malinký, tak ty se většinou ruší. Tak to mě tak napadá takhle z čistého zamyšlení.
3: Když si rozmyslím ty dispozice toho bytu nebo to rozložení, tak potom jsem slyšela, že je dobré investovat do materiálu. A jedna interiér designérka mi i říkala, že můžu klidně první rok spát na madraci, když si zainvestuju fakt do dobrých materiálů. Je to něco, s čím souhlasíte?
4: Jo, s tím určitě souhlasím na 100% a určitě si myslím, že to je ten postup, kterým bychom se měli vydat, že jakmile si teda jako ujasníme dispozici, tak se řeší ty věci, na které už potom v budoucnu nebudete chtít sahat. A přesně myslím si, že základem jsou jako kvalitní a přírodní vesměs materiály, jako podlaha, stěny, dveře, okna, věci, které prostě v tom bytě hrají tu nejpodstatnější roli a jsou to ty věci, se kterými v podstatě už nebudete hýbat. Asi vlastně to pravidlo je, že vlastně to jsou ty věci, které nepřesunuté rukama. A tak tam bych určitě nešetřila a jako souhlasila bych s paní designérkou, která vám to řekla.
3: A potom teda už je vybavení. Když už tohle všechno zvládnu, tak v ten moment si můžu teda začít pomýšlet na nějaký ten nábytek a věci, které bych do toho bytu reálně dala.
4: Pak asi přesně, pak je ten krok toho nábytku, že pokud přesně se bavíme o o vašem vysněném bytu, který je váš a který není váš pronájem, tak tam už opravdu můžeme jít do toho detailu toho, že řešíme kuchyni na míru, řešíme ty věci přesně jako už pro ten byt jako takovej a pro vaší, dejme tomu, dlouhodobou budoucnost a investici. Takže tam si pak myslím, že ten další krok je to vybavení, který je to pevný, ten nábytek na míru, a nezapomenout třeba na textilie, protože ty hrají taky velmi důležitou roli a většinou z mý zkušenosti je to třeba docela významná položka v rozpočtu v tom interiéru a lidi jsou z toho třeba překvapení, ale potom, když se do toho jako správně zainvestuje, tak jsou všichni hrozně spokojení, protože si myslím, že to vlastně patří do toho interiéru.
3: A textiliemi myslíte koberce?
4: Myslím koberce, závěsy,
3: závěsy
4: na okna.
3: To mě ani nenapadlo.
4: No právě.
3: Vidíte to.
4: Závěsy.
3: Ale teďka teda udělám taky tududum, protože jsme v realitě, vracíme se zpátky z tohohle snění. My teď žijeme v době, kdy si většina z nás takovéhle byty asi úplně dovolit nemůže. Máme spíš nějaké krátkodobé nájemní smlouvy většinou na rok, ale pořád vlastně chceme bydlet hezky. Teď teda víme, že už jsme v situaci, kdy ty dispozice asi úplně nepředěláme, zároveň ani ty materiály úplně nepředěláme. Dneska, když jsem si ještě dělala rešerši, tak jsem našla takový zajímavý článek, kterých je hodně, pro majitele bytů, jak zařídit byt, než ho dáte vlastně do podnájmu. A třeba jedna z prvních pouček, kterou jsem se ve většině těch článků dočetla, je rozhodně neinvestujte do dřevěných podlah, protože vám to ty nájemníci prostě zničí, takže tam dejte lino a všichni budete spokojení. Takže z toho usuzuju, že...
4: No.
3: Přesně tak, z toho usuzuju, že teda ani ty materiály asi nebudou dobrý, tak v ten moment do čeho teda investovat?
4: Mm-hmm. Já, když jsem se zamýšlela s přípravou na tento rozhovor, tak jsem si říkala, tak prvně asi ideálně hledat byt, kde je dřevěná podlaha, pokud to jenom trochu jde. Protože to je ten základ, který se pak bude jako lépe vybavovat. Nebo já to tak jako asi osobně mám fakt hodně, že jako vinylový podlahy mi přijdou vlastně fakt hrozný a už to jako udává ten charakter potom dál a těžko se s tím pracuje, ale říkala jsem si tak, pokud mám pronajatý byt s vinylovou podlahou, tak pravděpodobně asi nebudu investovat do toho, abych to na vlastní náklady vyměnila. Tak jako napadá mě, pokud se třeba jedná o ten jako pokoj vlastně obytnej, třeba to vymyslet s nějakým jako větším velkoformátovým kobercem, který třeba může mít i nějakou jako výraznou barvu třeba a vlastně udá té místnosti jako úplně jiný charakter, upozorní na sebe a upozadí to pod tím. Tak to mě jako napadlo jako takový řešení od interiérové architektky. A k tomu ještě obecně jako mě napadlo, že bych se snažila jako nepotlačovat, pokud to jenom trochu jde vlastně charakter toho bytu, ale spíš to jako vyzvednout nebo nesnažit se to nějak skrývat vlastně ty nedostatky třeba, co tam jsou, ale vlastně spíš to nějak jako doplnit něčím, co se vám líbí, ale vlastně nesnažit se to jako zamaskovat, protože to vlastně vždycky bude asi jakoby vidět, že se tam něco snažilo se skrýt a nebude to fungovat.
3: A naučila byste mě aspoň trošku hledat tyhle ty věci, když třeba přijdu do toho prázdného bytu. Teď si teda představme, že čerstvě jsem si pronajala byt, který už je nějak zařízený, můžeme doufat, že má ty dřevěné podlahy. Mm-hmm. A teď tam přijdu a rozhlídnu se, tak na co se mám třeba podívat, abych třeba pak si zvolila, co teda vyzdvihnout v tom bytě, čeho, jak dodržet ten charakter.
4: Mm-hmm. No, já si myslím, že je to přesně, že jedna věc je ta podlaha a druhá věc je třeba výška stropů. Samozřejmě čím vyšší strop, tím to bude jako příjemnější na obývání. Taky bych se určitě koukla na okna. Třeba ve starší zástavbě, jako jestli jsou v jakém jsou stavu. Samozřejmě, když jsou to dřevěná okna, tak jsou jako na pohled krásnější, ale když by byly zase v úplně nějakém jako havarijním stavu, tak je to poměrně nepříjemný nažití. My máme jako hodně starý okna v kanceláři a jako ta prašnost vlastně v tom centru a je poměrně velká, takže jako na to, že tam jsem přes den a pracuji, mi to nevadí, ale kdybych si představila, že to mám jako v ložnici, tak by mi to možná vadilo. Ale tak to zase, no, už jsou takový ideální. Já myslím, že člověk asi vždycky hledá nějaký kompromis a myslím si, že u toho bydlení je to o tom, že se jdete podívat na nějakou prohlídku a buď vás to osloví, nějak se vám tam jako líbí, nějak to na vás dobře dýchá a pak už to jako, pak už se to nějak jako domyslí, no, že asi člověk nemůže čekat, že najde jakoby ideál, ale když jsme se jako začali od té podlahy, tak bych k tomu přidala asi fakt i třeba ty jako okna a stěny, výšky stropů a třeba stav té kuchyně, no, protože to většinou je to tak, že ta kuchyně tam nějaká je, v Čechách minimálně to tak asi je.
3: K tomu ještě přidám, že když jdete na tu prohlídku, tak sice na vás dýchne ten byt, ale zároveň je tam s vámi asi 6 dalších lidí,
4: minimálně,
3: kteří tam dýchají taky a pak už jenom hrozí nebo rozhoduje, kdo první doběhne do nejbližšího bankomatu a vybere zálohu, kterou dá takhle na ruku tomu pronajímateli. Tak jenom tady vždycky budu takhle přihazovat tu realitu, protože zrovna hledání bytu je moje velká expertíza. Ale pokud teda najdeme takovýhle byt a pořád se to dá vládnout, ačkoliv je to těžké, tak já jsem přemýšlela třeba nad nábytkem. Je vhodný kupovat do takového bytu nebo schánět nějaký krásný, trvanlivý nábytek, nebo se mám vydat radši do krámu s masovými kuličkami a dát si je tam a pak si teda nakoupit něco, co mi vydrží rok a pak nebudu smutná, když se budu muset vystěhovat?
4: Já si myslím, že se vyplatí do toho zainvestovat. A vlastně můj přístup je asi takovej, že si myslím, že by se že vlastně kusy nábytku by se měly kupovat s rozmyslem, ať už je to jako do bytu, který je váš, anebo který není váš. Že jsou to jakoby vlastně věci, které si pořizujeme stejně tak, jako si pořizujeme oblečení, nebo no, jako mají větší trvanlivost než oblečení pravděpodobně, ale jako myslím v principu, že bychom o tom měli uvažovat, jako že jsou to nějaké věci, které doplňují náš život, které ovlivňují náš každodenní život a je to i vlastně součást nějaký naší osobnosti, nějakého charakteru a myslím si, že to je takový, jako že to funguje na obě strany, že nám to něco může dávat, ale zároveň to potom jako i vyzařuje něco jako pro ostatní třeba například, nevím. Já bych řekla, že ideální je nějaký kompromis a mix těch věcí, kdy určitě nemá smysl kupovat všechno nejdražší a nejkvalitnější a zároveň zase určitě ne nejlevnější. Určitě pro nájem bude dobrý kupovat nábytek, který je variabilní, se kterým se dá hýbat. A vlastně to je asi ta jediná poučka oproti vašemu vysněnému bytu, který jsme propojili z 2 malých bytů na byt 150 metrů čtverečních. Tak tam už můžeme jít do toho, že to bude nábytek na míru třeba někde. Ale tak když to je byt na pronájem, tak pravděpodobně nebudete nic dělat na míru, nic vestavovat nikam, pokud se teda nedohodnete s nájemcem, což taky může být samozřejmě cestou. Každopádně, když to bude cokoliv, co můžete jako vzít rukama a s pár šikovnými silnými muži to někam odníst spolu s vámi do dalšího pronájmu, tak mám pocit, že se to jako vyplatí a že, nebo minimálně já jsem k tomu vždycky tak, nebo přistupuji k tomu, když si jako pořizuju věci i sama, takže vždycky jakoby přemýšlím, jestli ta věc se mnou může jít dál a jestli se hodí k věcem, který už mám. Vlastně je to taková jakoby vaše osobní kolekce a sbírka a myslím si, že i jakoby jsou věci, které se dají pořídit jako v domě s masovýma kuličkama a můžou vám vydržet, že vlastně záleží kouknout se vlastně na ten materiál, držet se hlavně nějakých jako kvalitnějších materiálů, ať je to jako třeba dřevo nebo kov. A teď zrovna tam třeba je taky taková ta kolekce, která se vyloženě zaměřuje na jako modulární a skládací typy nábytku, který právě třeba slouží do menších bytů, což už zase vlastně se spojuje asi třeba s pronájmy. A pak bych taky určitě zmínila, že je fajn se zaměřit třeba na nějaký vintage kousky. Myslím si, že to může znít jako něco, co třeba není pro každýho, ale myslím si, že když se nad tím zamyslíme hlouběji, tak si myslím, že to skoro pro každýho je. Myslím si, že to nemusí být o tom, že jdete hledat věci na blešák nebo že naopak jdete do nějakého opravdu jako krásného antiku, kde mají opravdu jako starožitnosti za spoustu peněz, ale jako myslím si, že každý třeba máme nějaký kusy i klidně jako doma nebo u rodičů doma, něco, co s váma může jako dál růst nebo se to může nějak jako pozměnit a vlastně je to právě podle mě něco, co dodá charakter nějakému vašemu žití třeba ve městě, kde jste se nenarodili, odkud nejste, ale vlastně si to vezmete sebou a pak to může s váma jít dál. Tak to si myslím, že může fungovat dobře.
3: To mě vlastně moc těší, že říkáte, protože já jsem si teda vybavila byt, abych šla z kůží na trh s kříněmi po babičce, který jsou přesně takový ty pevný, dřevěný, na nožičkách ještě, což jsem taky četla, teda jestli mi potvrdíte, že když máte věci na nožičkách, tak ten byt může působit větší, než když je to až na zemi, je to tak?
4: Asi určitě, jo, jo.
3: Ale zároveň přesně, jak jste popisovala, tak pak se mi děje, že stala jsem se mistryní Tetrisu, nejenom teda v naskládání věcí do dodávky, ale zároveň i ve vyskládání v dalším pokoji, protože občas bydlíte v pokoji 25 metrů čtverečních a pak se přesunete do pokoje, který má 15 metrů čtverečních a musíte to vlastně nějak vyřešit nebo vymyslet. A chtěla jsem k tomu právě ještě říct, no, že si myslím, že reuse centra jsou na tohle vlastně asi fakt fajn. Zároveň v Praze existují i místa, která vám pomůžou ty vaše kousky obnovit nebo třeba znovu natřít. A asi ta péče o ten nábytek je taky důležitá. To je něco, co trošku zanedbávám.
4: Je pravda, že já jsem si třeba takhle opravila křesla po babičce a jsou prostě úplně skvělí, jakože jsme jim vlastně dali úplně nový život. A i babička sama prostě, když je pak viděla, tak z toho byla úplně nadšená. Takže to je takový, jakože si myslím, že to vlastně dodává, že to je vlastně mnohem cennější, i když jako je to taky nějaká investice samozřejmě, tak ale že právě zase vím, že dalších třeba 30 let budou jako sloužit a poměru ta investice byla jako velmi podobná, jako kdybych šla do nějakého retailu a koupila si tam prostě nějaký obyčejnější vlastně křesla a pravděpodobně by mi nevydrželi 30 let. Takže si myslím, že má určitě smysl se nad tím zamyslet a že opravdu ten vintage nemusí znamenat, že to je prostě halabala nebo jiroutka. Může to být jakoby mnohem modernističtější jako věci, které jsou vám třeba bližší jako vizuálně. Takže si myslím, že tam jako si s tím dá hrát a přesně jak jste říkala, těch možností je hodně v Praze, kde se dá nábytek pořídit nebo nechat repasovat. A nebo existují i jako na webu spoustu online marketů, ať už jako českých nebo zahraničních.
3: Ještě by mě zajímalo pak to rozložení toho samotného pokoje, pokud se teda ještě budeme držet v tom pokoji, protože pokud se bavíme o spolubydlení, tak často na tom jednom vlastně pokoji těch 20 metrů čtverečních, řekněme třeba, to bych řekla, že jsem vlastně docela velkorysá, se děje všechno. Jíte tam, spíte tam, často potřebujete si i nějak odpočinout. Mně se to hodně potvrdilo v době covidu, kdy jsem vlastně v tom pokoji trávila veškerý svůj čas, měla jsem online školu i online práci a v ten moment mě to donutilo rozdělit si ten pokoj do různých zón. Tak by mě zajímalo, jak to vlastně udělat nějak nejefektivněji nebo i vlastně nějakým nejhezčím způsobem a zároveň třeba jestli zvolit nejtmavší místo pro postel nebo jestli nad tímhle nějak ještě přemýšlet.
4: Jako nejproblematičtější mi přijde to jezení, to jídlo, nebo aspoň já sama to vnímám jako něco, co nerada dělám v místnosti, kde možná spím. Nebo...
3: To je ještě jim třeba v posteli. Jako.
4: Přesně, samozřejmě jsem to taky jako dělala, ale když se nad tím jako zamýšlím, tak když se přesně budeme bavit o nějakém ideálu nebo o tom, jak bychom to jako chtěli mít, tak mám pocit, že to jezení by bylo fajn jako dělat někde u nějakého jídelního stolu a třeba ideálně nekoukat do telefonu nebo do počítače.
3: Nebo přesně na počítači.
4: Koukat
3: na něco.
4: Třeba z okna nebo povídat si s někým, s kým jím. Já třeba osobně fakt vidím hrozný rozdíl, když jako jím sama a když jako jím s někým, že to je vlastně mnohem jako fakt lepší nejíst sám. Tak to jsem odbočila. Každopádně třeba ohledně spaní mě napadá, že si myslím, že bychom se nemuseli tolik bát třeba skládacích postelí nebo jakoby rozkládacích pohovek. Že vlastně je to jako věc, kterou si spoustu lidí přesně představí jako strašně nepohodlnou, ať už jako na tu samotnou organizaci a to, že to každý večer rozkládám. A zároveň, že to je třeba nepohodlný na spaní, ale když se zrovna do takovéhle věci jako zainvestuje maličko víc, tak to může být jako velmi pohodlná postel, která ale vlastně přes den funguje jako pohovka a myslím si, že to udělá třeba opravdu jako velký rozdíl, že vlastně nežijete vlastně v té ložnici, protože když jste jako v pokoji, kde je většinou docela velká postel, protože nikdo nechce mít malou postel, takže všichni přesně. I v jednom máme velké postele, tak jako vlastně v tu chvíli vy žijete přesně v té ložnici. A pokud tam jako jste celý den, není to tak, že ráno odejdete do práce a večer se tam vrátíte, tak přesně to je asi to, proč jste se na to ptala, protože to člověku jako nepřipadá úplně ideální, cítí, že je něco jako špatně. Takže mám pocit, že ta rozkládací pohovka může být jako fakt řešení, že bychom se toho nemuseli tolik bát. A že třeba je to jedna z věcí, co mě vždycky, když jsem žila v nějakém jako bytě, kde jsem právě neměla přímo obývací jako prostor, tak mě to vlastně strašně štvalo právě, že jsem furt kolem té postele vlastně celý den samotnou. Takže bych se určitě nebála zainvestovat zrovna třeba do nějakého rozkládacího gauče, pohovky, něčeho hezkého, co vám bude dělat radost a co bude přes den jako fungovat jako pohovka. A pak už přesně, pak už tam budete mít pracovní stůl a jíst budete v kuchyni a máme to vyřešený.
3: Jupí. Ještě k tomu oddělování těch zón mě napadlo, že já jsem si tam třeba dala takovou tu fakt jako dřevěnou skříňku, která je fakt, vypadá skoro jako žebřík, na kterou jsem narovnala spoustu kytek, což je taky téma, ke kterému bych kytky, se ráda dostala kytky. A to mi vlastně pomohlo trošku oddělit třeba tu postel od stolu. A ještě by mě vlastně zajímalo stavět nábytek do prostoru, to znamená jako nemít ho jenom podél zdi, ale vlastně se trošku jako narušit tu čtvercovou nebo obdélníkovou část toho pokoje. Je to taky nějaká cesta, jak to udělat?
4: To už se obávám, že nejsem úplně schopná takhle říkat
3: obecně. Rozumím to.
4: Takhle z prvního dojmu mi to připadá, že si to spíš neumím jakoby představit, ale myslím si, že určitě to určitě záleží asi na kousku toho nábytku a může to fungovat. Ale možná bych se vrátila i k těm oblíbeným textilím mým, protože si právě myslím, že to může být třeba taky jako dělící prvek v rámci pokoje, který vám může vlastně dobře posloužit a udělat si třeba kolem postele jako závěs rozhrnovací, může být docela cool.
3: To je pravda, to se mi líbí, tahle představa.
4: Ale jako ty závěsy ve finále s váma taky můžou cestovat, když se budete stěhovat do podobně vysokých bytů.
3: Doufejme.
4: Takže si musíte na začátku zvolit, prostě jak vysokém bytě budete chtít nadále žít. A pak už jenom podle toho hledat další pronájmy a stěhovat sebou závěsy.
3: Tak závěsy se když tak dají vyměnit, to není tak složitá věc. Ale ještě ty kytky, to je taky taková poučka, kterou nevím, kde jsem, možná jsem jenom někde odpozorovala, že to, co nefunguje, se dá zakrýt kytkou. Ale obecně ty kytky v tom bytě, je to taky jako věc, která funguje. Předpokládám, že
4: jo,
3: asi,
4: určitě. Jo. Jako myslím si, že to je 100% součást toho interiéru a asi všichni občas bojujeme s tím, že nám kytky umírají.
3: Je to tak?
4: Na to asi nejsem odbornice tady, to budete muset pozvat někoho jiného, ale určitě si myslím, že to je důležitá součást interiéru. Já se potýkám s tím, že se mě klienti ptají na to, jako na co si ty kytky mají postavit, že s tím mají jako problém, ale to už jsou takový ty detaily přesně u lidí, kteří si řeší to svoje finální vysněné bydlení a pak už jdou do toho detailu, že řeší, jestli květináč, že nemůže být na zemi, protože pak tam neprojede robot a to už jsou jiný problémy.
3: Oni mají roboti, lidi vlastně, to jsem zapomněla. A ještě jedna věc.
4: Ale ještě bych řekla, že vlastně si myslím, že třeba ohledně, jako když se budeme fakt bavit teda o tom interiéru a nějakým a rostlinám, takže třeba hezky funguje nějaký jako klastr, nějaký jako uskupení kytek třeba různých výšek vedle sebe, že to vytvoří takovou fakt jakoby malou džungličku, že to vlastně může být jako hezký. A nebo pak popínavky.
3: Aha, závěsy, popínavky a malá džunglička, to se mi stále líbí. A ještě poslední dotaz z téhle sorty je, že často tyhle ty studentské byty bývají dost tmavý. A tak fungují zrcadla, svíčky a nebo ještě jedno celé téma, které jsme ani nenakousli, a to jsou druhy osvětlení, protože taky vím, že teda stropní osvětlení je velký ne a spíš bychom měli využít různý, tak jak s tímhle pracovat.
4: Jasně, to je důležitý hodně osvětlení a osvětlení přirozený ideální je samozřejmě ideální je přirozené osvětlení. Když je ho pomálu, tak si ho musíme doplnit. Já bych neřekla, jako, že úplně to stropní osvětlení je to špatný, ale vím, jak jste to myslela, že je jako hezký, když máme ty ambientní možnosti a nesvítíme se jenom tím centrálním jako stropním světlem. Ale že ohledně toho stropního osvětlení existují jako možnosti, jak i třeba to udělat příjemně. Třeba jako napadá mě cesta třeba nějakého velkého papírového lampionu, který jako vlastně udělá velmi příjemný světlo a zároveň to třeba dodá i docela jako hezký vizuální prvek do toho pokoje a není to takový to jako utilitární stropní osvětlení a samozřejmě lampičky těch není nikdy málo. Záleží na teplotě toho světla, samozřejmě je příjemnější ta teplejší žárovka, aby tam to bylo příjemný. Jako myslím si, že čím dál tím víc se vyrábí spoustu takových těch přenosných lampiček dobíjecích, které jsou jako za mě úplně super, sama mám asi 3 a jako strašně ráda si s tím hraju, už se tak jakoby přenáším zrovna podle potřeby, tak to si myslím, že je určitě super věc. Ale zároveň, když jste začínala s tím přirozeným denním osvětlením, tak když je ho málo, tak je fajn třeba si i přesně mít nějakou lampičku třeba u toho pracovního místa právě zase s tím studenějším světlem, který je to denní a který vás jako naopak probudí prostě trošku k životu. Měli jsme to takhle jako dřív ve spolubydlení, že kamarád měl jako vlastně rozlišený osvětlení v pokoji právě podle toho, jako, že pracoval z domova hodně a cítil jako rozdíl mezi tím, když prostě na sebe svítí tím jako studeným světlem ráno, který je vlastně pro nás to přirozený, a než kdyby si rozsvítil prostě takovou tu ambientní lampičku, která je příjemná večer, ale když si s ní budete svítit prostě v 9 ráno, tak se vám nebude chtít u toho pracovat, ale spíš se vám bude chtít zalíst zase do postele.
3: A to je vlastně i hezký rozdělení těch míst, že vlastně to můžou být i takový světelný ostrovy, kterými trošku víc určujou, co kde budu dělat.
4: A myslím si, že i ty kytky to ocení. Mm-hmm. Ale nejsem odbornice, ale řekla bych, že jo, že i ty kytky ocení jakoby různost toho, tý teploty, toho záření.
3: A ještě ty zrcadla, je to nějaká cesta, jak teda rozšířit světlo po pokoji?
4: Jo, super. Zrcadla, na to jsem nemyslela, ale myslím si, že zrcadla jsou jako super efektem pro prostor. A taky to není zrovna úplně ta nejdražší věc, nebo nemusí být. Takže určitě řekla bych, že zrcadlo klidně na jakýkoliv stěně i stropě může být. Může být fajn a přesně i vizuálně to jako zvětší prostor. A pokud třeba někdo nemá úplně rád zrcadla ve jako v nějaký výšce, jako kde se vidí třeba, já to třeba ráda nemám, tak pořád existuje možnost třeba ty zrcadla dát až jako výš, vlastně nad úroveň vlastně vás, což už vlastně jenom zvětšuje prostor, ale nějak vás to jako neeliminuje v tom vašem, nevidíte se v tom zrcadle.
3: Když vystoupíme z toho pokoje a dostaneme se do celého bytu, tak my jsme se teda bavili o tom, že by bylo fajn mít ty podlahy hezký, ale já teda často ráda procházím různé realitky a koukám se na bytové bizáry, což ovšem moc doporučuji, je to zajímavý exkurs. A když už se vám teda povede sehnat byt v centru nebo někde v blízkém okolí a nedáte za něj úplně ledvinu za ten nájem a třeba tam ještě ani nejsou ideálně vavky, což je další věc, kterou úplně nechceme, tak se fakt často stane, že třeba na záchodě máme záchodový prkínko se zalitou škeblí a potom červený obkladačky. Tak dá se s tímhle nějak pracovat? A vím, že už to jsou fakt jakoby náročné otázky, ale já jsem třeba koukala, že na Instagramu jsou lidi, který většinou to jsou teda nějaké ženy, které využívají různé tapety, kterýma přetapetovávají
4: Já se pod tak takovýhle rady asi nemůžu podepsat, to se omlouvám.
3: Tomu rozumím, takže tady nepochodím.
4: Já bych doporučovala asi vyměnit prkínko. Jo, vyměnit záchodový prkínko. Prostě něco trošku zainvestovat do svýho jakoby mentálního zdraví.
3: Rozumím tomu. Tak prostě s některými věcmi nic neuděláte, ale prostě aspoň rozložení bytu teda trošku víme. Pokud se teda domluvíme s pronajímatelem, což je samozřejmě taky možnost, nebudeme tady říkat, že všechno je jenom špatný a musíme žít v nejhnusnějším bytě, to je nějaká realita, kterou jsem vykreslila i trošku ze zábavy, tak pokud se s ním domluvíme, že některé věci chceme vyměnit, tak samozřejmě vyměníme asi to, co se nám nejméně líbí, ale do čeho vy byste radila v ten moment třeba investovat?
4: Mm-hmm. Já si právě myslím, že může jako vzniknout nějaká jako iniciativa jako i ze strany právě těch nájemců v tom, že třeba právě chtějí žít trošku v něčem hezčím a že jim třeba stojí za to do toho pár tisíc jako zainvestovat a může se stát, že tam třeba může proběhnout nějaká domluva v rámci toho, že se třeba zainvestuje do nový kuchyně, která nemusí stát moc, ale prostě může třeba zlepšit ten současný stav, tak si myslím, že to určitě může být cesta a sama jsem byla svědkem několika kuchyní, které se dělaly jako v podstatě své pomocí a byly nakonec fajn, ale beru na vědomí, že se pohybuju mezi bublinou architektů, kteří jsou poměrně jako specifičtější v tom, jak si dokážou jako vyrobit věci sami nebo navrhnout věci sami, ale tak možná, myslím si, že v době Instagramu a YouTube se dá najít spoustu jako vizuálních referencí a nápadů, jak si jakoby pomoct i jakoby s poměrně levnýma věcma udělat něco lepšího. A třeba i v rámci těch podlah, třeba na tu podlahu nemusí přijít jenom koberec, ale existují různý třeba takový ty podlahy ve čtvercích, které se dávají třeba do tělocvičen a které jsou vlastně velmi jakoby příjemný na chození, protože se to
3: takový
4: dává... Takový ty měkoučky. Mm-hmm. A některý z nich mají třeba pěkný jako vzory a vlastně když se tohle jako to vlastně člověk zvládne položit v podstatě sám a trošku si třeba upravit vlastně takhle ten byt.
3: Tak pojďme si to shrnout. Takže nejdůležitější je najít si teda ideálně byt s hezkými podlahami. Pokud se nám to úplně nepodaří, tak tam můžeme dát nějaké textilie. Textilie obecně jsou důležité. Do nábytku investovat a pečovat o něj s láskou a pak samozřejmě nezapomenou na kytky a taky občas zalít. Takže pokud se dneska ještě nezalívali, tak teď je ta vhodná doba, můžete to udělat. Já moc děkuji za rozhovor. Myslím si, že nám to všem dalo spoustu cenných rad a že teď třeba budeme žít v o něco hezčích bytech nebo aspoň trošku líp rozložený. Tak děkuji.
4: Není zač, děkuji za pozvání.
3: Až na cihlu. Dneska bych vám v rubrice Až na cihlu chtěla dát dva tipy. První, co bych vám chtěla doporučit, je iniciativa nájemníků a nájemnic. To je organizace, která se snaží vytvářet lepší podmínky pro bydlení ve městech. Stále víc a víc lidí si nemůže dovolit vlastní byt a nájemní bydlení je tak stále častější volbou pro mnohé z nás. Bydlení v nájmu je ale také spojeno s velkou nejistotou, často nedůstojností a rostoucími ekonomickými náklady. A právě iniciativa nájemníků a nájemnic se snaží tyto podmínky změnit. Zároveň pokud byste měli jakékoliv nejistoty ohledně vaší nájemní smlouvy nebo nějaké nedorozumění s vaším pronajímatelem nebo pronajímatelkou, právě iniciativa nájemníků a nájemnic vám s tímhle může poradit. No a druhá věc, kterou bych ráda doporučila, protože jak jsme si tady s Adélou povídali, tak mě nějak naběhla velká nostalgie, tak je film Kulový blesk. Víc k tomu asi nemusím dodávat, myslím si, že se k tomuhle tématu skvěle hodí, takže pokud si taky chcete zazpomínat na vaše stěhování, tak se na něj podívejte a dejte si k tomu třeba dobrou brazilskou kávu. Já už se radši dneska loučím, mějte se hezky a ahoj.
0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády.
2: Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Proky, Don't Oliver, Blood nebo ESDG v Praze. Velká jména, nové objevy a pořádná dávka rapu naživo. A$AP Rocky, 4. října O2 Arena, Blood 8. října Meat Factory, ESTG 18. října Rock Café, Don Toliver 30. října O2 Arena. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Dramatik, disident i prezident, ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave. Wave.
6: Český rozhlas Radio Wave.
5: Radio Wave.
6: Radio Wave. Děláme vlny.
5: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Co jsme podělali?
1: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
2: Starter.
4: Starter.
2: Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Rádio Wave.
5: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Rádio Wave s Filipem Černým
6: a Martinem Šolcem.
5: Hezký večer, zdravíme vás u posledního mimosezónního speciálu, respektive možná předposledního.
6: Jo, jako nevíme, co se bude dít za 14 dní, něco určitě teda, ale nevíme, jestli se to bude týkat Startéru. To, co se bude týkat hitparády neobjevených úplně nejvíc, je začátek října, protože to je takový jako standardní čas na to, abyste zbystřili a opravdu už se jako dobře rozmysleli, jestli náhodou ještě nestřežíte v šuplících nějaké ty tracky, protože je budeme velmi brzy potřebovat.
5: Tracky nám můžete jako každý rok posílat na starter@rozhlas.cz. No já musím říct, že už jsem otevřel ten inbox a je tam těch tracků neuvěřitelný množství. Čekalo tam na mě zhruba 320 e-mailů, kterýma se postupně prokousávám. Filipa to čeká za chvíli. No a musím říct, že už tam je jeden, dva tracky minimálně, který mě teda hodně baví. Takže myslím, že se máte na co těšit v tom nadcházejícím ročníku.
6: Ty určitě myslíš ten odkaz na streamovací platformy, který odkazuje na Linkin Park a Somewhere I Belong, to byla písnička?
5: Bylo to víc písniček od Linkin Park, ano, Starter má evidentně velkého fanouška kapely Linkin Park, ale posílejte nám víc ty začínající jména, budeme za to radši.
6: To by možná bylo lepší, taky by bylo super, kdybyste nás sledovali na našem Instagramu starter_radiowave, kde se budete dozvídat novinky o chystaném ročníku. Taky tam určitě přibude nějaká videopozvánka na to, aby jsme vás zaktivizovali, protože sice těch tracků, jak zmiňoval Martin, už tam je docela dost v té schránce, ale ono jich vlastně nikdy není dost a my máme rádi, když je z čeho vybírat. Stejně tak budeme ještě nějakým způsobem konzultovat naší porotu, takže stále platí, že kdybyste měli nějaké významné tipy na to, kdo byste chtěl, aby hodnotil vaši píseň, tak nám to klidně můžete psát, ty podněty.
5: Když pošlete track do Startéru, tak a projdete tady tu naší hitparádou, tak pak můžete vyhrát spoustu skvělých věcí, kromě peněz na video single, tak je to hlavně hraní na všemožných letních festivalech, kterých je tam čím dál tím víc a opravdu to stojí za to. My kromě Startéru děláme ještě jednu soutěž, jmenuje se Checking. Je to spíš takový exportní projekt a naším velkým snem s Filipem vždycky bylo, aby nějaká kapela, která prošla právě Startérem, potom vyhrála třeba Checking.
6: Ten sen zněl jako ve své celistvosti tak, že výherní projekt Startéru se potom ideálně stane i výherním projektem Checkingu. Nikdy jsme tomu neměli blíž jako s dnešními hosty, protože s námi tu jsou plzeňští Aida Young, který si představíme už za malou chviličku. Možná ještě předtím bychom si mohli říct, jak vlastně by měl vypadat ten váš e-mail předtím, než pošlete tu písničku, protože ideálně ty Linkin Park možná nepředstavují ten snový scénář. Jak to je, Martine?
5: Když nám pošlete jedno slovo, jako nám třeba poslali Aida de Young, respektive jeden odkaz na YouTube, jestli si to dobře pamatuju, tak nevadí, my si vás najdeme, vrátí se vám automatická odpověď od nás, kde uvidíte, co všechno od vás potřebujeme, ale pokud si tohle chcete ušetřit, tak nám určitě pošlete ten track, ideálně i ke stažení, pošlete nám nějaký krátký bio a hlavně i nějakou vaši fotku.
6: Dneska to bude, věřím, taková masterclass pro kohokoliv, kdo se bude snažit soutěžit v příštích měsících, letech, protože z málo koho máme takovou radost, jako je právě kapela, která zavítala dneska za námi do studia. Takže máme tu Iris Hobson Mazur, ahoj.
0: Ahoj.
6: A taky Máru Kolihus, Aida de Young, čau.
7: Ahoj.
5: Ahoj, vy jste se tam ošívali u toho úvodu v židlích, protože jste si vzpomněl na ten e-mail. Marko, ten si posílal ty, jestli dobře. A vidíte, kam to Aida de Young dotáhli.
6: Z těchto random e-mailů právě často vznikají ty nejhezčí věci. My jsme vás tu, když jsem se koukal do historie, naposledy měli na rozhovoru v červenci 2024. To si pamatuju moc dobře, protože mě cestou do studia pokálel holub. A taky si to pamatuješ?
7: Jo.
6: No, tak to už mě mrzí trošku víc, jako, ale zaznělo tehdy, že Mára moc rád vaří, že je taky trochu control freak a Iris tady nadšeně vyprávěla, že díky koncertu na různých místech, kam jste se dostali, potkáváte hromadu fajn lidí a že to potom tak postupně, jak řekla, snowballuje. Jo. A teďka teda střih do podzimu 2026, léto je za námi. Jak se vám daří? Co všechno se změnilo?
7: Daří se nám dobře, bych řekl.
0: Teďka toho máme hodně, protože vlastně připravujeme vydání našeho druhého alba. Takže se snažíme to všechno nějak balancovat. Já vlastně zároveň budu mít státnice příští týden, takže a zároveň řešíme nějaký tours do budoucna, který jsou spojený i s tím albem, takže je to trošku hektický, ale máme se dobře po létu. Dali jsme si trošku míň koncertů, ale ty, které jsme měli, byly skvělý.
5: Tak o to víc si vážíme, že jste za náma dneska dorazili. Já teda za nás i za posluchače Rádia Wave hrozně moc držíme palce v rámci státnic. No a držíme vám teda obrovsky, obrovsky palce i v rámci toho tour, který vás čeká. Vlastně jako mně to přijde úplně neuvěřitelný. Vždycky, když vy oznámíte nějaký vaše nový koncerty, jezdíte po celé Evropě a teď vás čeká dokonce i Anglie. Je tam Londýn, Bristol, Sheffield, Manchester a ještě daleko víc měst. Jak se vám tohle povedlo zabukovat? A Mára, já už se koukám na tebe, protože vím, že bukuješ Aida de Young. Spoustu mladých kapel za náma chodí a ptá se, my potřebujeme nějakýho bookera, kdo nám může pomoct, co nám poradíte? A pak já říkám, vždycky, no koukejte na Aida de Young, dělej si to sami a koukejte, kolik mají koncertů, tak zvládáš to ještě pořád?
7: Ještě furt nějak, jo. Ještě mě to furt trošku baví. Teda, no furt mě to dost baví, ale furt je to nějak vlastně v pohodě. Je to jako, je to docela náročný, poslední dobu jsem s tím měl už jako občas takovej trošku, jsem z toho byl taky trošku vyhořelej. Ještě jakoby, jak teď vydáváme to album, tak toho bylo fakt hodně. Ale vlastně to furt stojí za to, když potom jakoby jedeme na ty koncerty, tak je to prostě super. Takže tam se pak vrátí.
5: Já musím uznat, že vy jste jedna z nejlepších koncertních kapel, ale možná si pojďme připomenout nějaký naše jako to první setkání s váma, i když bylo to i možná pár měsíců předtím, než právě přišel tenhle úžasný track do inboxu, ten track, který přišel jedním odkazem na YouTube a my jsme debatovali, tak nasadíme tuhle kapelu, když nám to poslali jenom takhle, nebo nenasadíme, a pak jsme zjistili, jak neuvěřitelné je to banger.
6: Dneska playlistově půjdeme víceméně chronologicky, takže opravdu začínáme u té soutěžní skladby a potom se budeme dál vydávat v diskografii Aida de Young až třeba k aktuálnímu singlu. Tady ale nejdřív skladba Mr. Pie, která vám zajistila to místo ve finále startéru 2023-2024 a od té doby se dělo spoustu věcí a o tom, co přesně se dělo, se budeme bavit v dalším vstupu.
5: Posloucháte Startér na Radio Wave.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Radio Wave. S náma ve studiu asi nejpracovitější kapela na české scéně, Ida de Young. Ještě jednou ahoj.
1: Ahoj.
2: Váš albový debut, protože my jsme se teďka jako podívali tady tou skladbou samozřejmě trošku dál do historie, když jste se přihlašovali do Startéru, když bylo debutový EPčko, od té doby se stalo spoustu věcí, ale asi nejvýznamnější věc, která se stala, je, že s tím albovým debutem jste se sbírali víceméně každou cenu, která u nás existuje. Mě zajímá, jestli
0: Anděl
2: to...
0: Apollo nominace na vinylu, neuvěřitelný.
2: A ještě rok předtím samozřejmě jako proměněná nominace na vinylu na objev roku, takže bylo toho hodně. A určitě se vás spoustu lidí ptalo na to, jakým způsobem vás to ovlivnilo a tak. Ale co to udělalo v rámci toho jako interního kapelního fungování? Protože mě u vás vždycky přišlo nejzásadnější, že kdykoliv vás vidím, ať už je to v nějakém settingu jako na pódiích, nebo když se s váma někdy mám to štěstí setkat třeba ve zkušebně, když jsme točili nějaký doprovodný materiály k checkingu, tak z vás prostě strašně sála ta jako hluboká láska k té hudbě a taky k tomu společnému hraní, že prostě víte o tom, že ta společná chemie tam je. Tak co udělalo s tímto uznání? Protože jestli to třeba nějak jako nabustovalo ten drive nebo motivaci do toho šlapat dál, anebo jestli to v něčem i trošku vytvořilo nějaký tlak a mělo to nějaký negativní důsledky. A teď čistě myslím v tom osobním interním kapelním fungování.
1: Mně přijde, že vlastně asi vůbec přijde, že to, že jako ne, že bychom to jakoby nevnímali, jako že jsme za ně určitě rádi, ale ani jsme o tom jakoby neměli nějaký sálo dlouhý debaty, prostě jsem říkal, ok, to se stalo, je to fajn, ale, a taky vlastně obě ty ceny tohle ten rok vlastně přišly v čas, kdy jsme jako byli hodně deep v dělání našeho nového alba, takže jsme jako byli zaměřený na to a tohle to bylo tak nějak, ne jako navíc, ale vlastně nějaká jakoby vnější věc, kterou jsme ani za stolik jakoby nevnímal.
0: To zní jako hodně zdravý přístup k hudebním cenám a jako moc vám k němu gratuluju. My vždycky, když jsme se bavili o tom, co by vám jako kapele nejvíc pomohlo teďka v tenhle moment, tak vždycky ta jedna odpověď byla let them cook, prostě nechte je bejt a bude to úplně nejlepší. A jenom chci podepsat to, co předtím říkal Filip, že jsem z vás vždycky měl přesně tenhle ten pocit, že úplně nejlíp fungujete, když jste právě spolu, hrajete dohromady a je to právě vidět i na těch živácích. Jak to vnímáte vy po těch letech toho fungování té kapely? Mění se vám tahle ta chemie mezi váma? Musíte se teďka jako nutit do nějakého společného hraní, anebo je tam ten drive i v rámci skládání vlastně pořád stejný, i když třeba posloucháte všichni různý projekty?
3: Myslím, že to je v něčem stejný, ale samozřejmě se to furt jako mění v tom, co třeba posloucháme, nebo když máme třeba nějaký společný vlastně interpret, který třeba posloucháme spolu, nebo hrajeme nějaký covery, jakoby přesto máme docela jakoby radost. Teďka jsme hráli cover často na Television, který máme všichni rádi a i na Broadcast. A tohle mi přijde jako skvělý moment se tyhle věci vlastně jakoby učit spolu a potom je hrát na koncertech a často to zahrajeme úplně špatně. Ale vlastně je to takový uvolnění, že nehrajeme furt to samý a furt to vlastně střídat. A myslím si, že fakt prostě mám největší radost, když hrajeme spolu a jedeme někam a cítíme, že to jde někam do nových míst a to je za mě skvělý, no.
2: Ty nový místa, který popisuješ, často můžou být ovlivněný právě i tím, co posloucháte mezi sebou, co si třeba ukazujete a i z takových skladeb bude tvořený dnešní playlist. Tak co nás teďka čeká? Proč jste vybrali právě New Yorkskou kapelu Blonde Redhead?
3: To vybral Pája, který tady není.
2: Zdravíme ho.
3: Já zdravíme Páju, který to určitě poslouchám. A my vlastně, já jsem tuhle písničku neslyšela, takže to bude nový i pro mě. A Máre, nevím, jestli to...
1: Já jsem ji někdy slyšel, ale ještě jsem moc ji nepamatuju.
2: No tak první dojmy, na ty se těšíme od vás, až dohraje skladba, která se jmenuje, Martine.
0: Jmenuje se Hated Because of Great Quality. Posloucháte Starter na Radio Wave a tahle písnička má jenom 4 minuty 40, takže do ní možná vlezem.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Radio Wave. Dohrává nám kapela Blonde Redhead, kterou vybírali Ida de Young do dnešního plejáku. A mně se hrozně líbí, že ji nevybrala ani Iris, ani Mara, ale vybral ji Pavel od vás. Tak jenom já chci ocenit tu obrovskou důvěru, protože jak jsem pochopil, tak ani jeden z vás tu písničku 100% neslyšel předtím, než jsme si ji dneska zahráli. A možná mě zajímají vaše první dojmy v tom případě. Vybral to dobře?
1: Vybral to skvěle, ale tak my víme, že Pája má dobrý vkus v hudbě, to jsme se nebáli, že to bude nějaká cheesy písnička.
2: Ta důvěra v něj zrovna v tohoto člověka asi musí fungovat jako velmi pevně, protože to je hlavní producent, řekněme, všech těch skladeb, který vytváříte. A abych se v té souvislosti vrátil teďka k tomu vašemu vaření, když jsme u toho byli v tom předchozím vstupu, protože říkáte, chystáme novou desku, ale zároveň už za chvíli vyrážíte na tu UK tour. Častokrát dělání alba a psaní nových věcí znamená právě třeba pauzu od koncertování. Ve vašem případě to musí znamenat, že už je všechno hotovo a odezdáno a teďka vyrážíte, takže k vašemu pilotnímu singlu, k té desce se budeme dostávat, ale znamená to, že se to tentokrát oproti třeba té předchozí stalo velmi rychle a byli jste schopni mezi těma pauzama, kterých upřímně nebylo tolik od toho koncertování, stihli udělat celý album?
3: Jo, jakože stalo se to nějak hodně rychle, no, jakože celý vlastně nápad s tím albem bylo to, že na rozdíl od toho minulého alba prostě půjdeme do studia bez jakýchkoliv demíček a prostě to uděláme tam nějakým způsobem.
1: Vlastně u Lukáše Poláka v kasárnách.
0: Jo, jo. Zdravíme Lukáše, tam jste navařili.
1: Přesně. A vlastně jsme Lukáše poznali jakoby přes hraní a potom nám začal jakoby i zvučit koncerty, když má čas teda. A vlastně ten, myslím si, že ten jakoby vztah, který jsme navázali a i vlastně Pája a Lukáš, tak vlastně nám přišlo, že by bylo skvělý tohle zkusit jakoby vlastně dát i do toho alba a chodit vlastně pravidelně k Lukášovi a nemít jakoby jeden týden, kde to půjdeme všechno nahrát, ale víc to jakoby rozkouskovat, protože přesně takhle jakoby časově to bylo i lepší. A vlastně i skládat ty věci jakoby v tom studiu a ne jenom mít jako připravený písničky, které jsme už hráli, ale fakt to skládat jakoby přes to nahrávání a mít věci, které třeba ani nejdou vlastně zahrát živě, ale budou takhle na tom albu a třeba to budeme hrát úplně jinak vlastně.
3: Nějaký ty písničky vznikly přímo ve studiu, třeba jedna nebo dvě, potom nějaký byly jakoby složený už třeba ještě před vydání toho prvního alba a pak nějaký jako byly složený vlastně třeba měsíc, dva před tím nahráváním, který jsme třeba složili s Pájou jako v nějakém rychlém sledu.
2: No to jsem se právě chtěl zeptat, jak to vypadá v praxi, jo? To znamená to, že má mít nahrávat part a ten se ještě teprve cizeluje mezi ostatníma kapelníma členama, protože ještě třeba jako ho nikdo neukázal, teď jsem s ním přišel a najednou dostává nějaký feedbacky, třeba takhle?
3: Jo, jakože bylo to asi hodně tak, že jakože u většiny těch písniček jsme měli prostě nějakou jakoby strukturu, jak to vlastně bude, ale potom nějaký ty další party do toho, tak vlastně byly prostě tak, jakože někdo prostě přišel do studia a zkoušel prostě to jakoby v ten den, bez toho, aniž by to vlastně slyšel předtím třeba tu písničku.
0: To chce hrozně moc odvahy tohle a já jsem na celý to album strašně zvědavej, protože i vzhledem k tomu, že je to pro vás premiéra takovýhle formy skládání, my než ještě pokecáme o těch vašich zahraničních ambicích, o tom, co vás čeká po Evropě a o tom, jak to vlastně všechno zvládáte při tom tourování, tak bych chtěl pustit první single právě z téhle desky a je to Dragon Head, tak si to pojďme dát a pak o tom pokecáme. Posloucháte Starter.
4: Starter. Wave.cz/Starter. Pošli nám svoje tracky.

0: Aida de Young a jejich Dragonhead, aktuální single, který vyšel teprve pár dní nazpět, je to pilotní věc z toho připravovaného druhého alba, o kterém se tady bavíme právě s Iris a s Márou. Neřekli jsme ještě název toho alba, to bude Seeing in Rivers.
1: Ano.
2: Je to tak.
0: Co zatím vidíte?
1: Já vždycky se snažím najít nějaký jako obrazy, které jakoby přes to album jdou, nebo přes hlavně ty lyrics. Vlastně to minulý album, to bylo vlastně slunce a v tomto albu mně přišlo, že bylo hodně vlastně očí a koukání a vidění a myslím si, že to i tím, že jsem se učila jakoby na státnice a četla jsem hodně o vizuální kultuře.
0: Já myslel, že jsi chtěla vracet čas do doby, kdy jsi nemusela učit na státnice.
1: Ne, ale právě to trošku i nějaká asi nostalgie nebo koukání se jakoby dozadu nebo pospátku. No.
0: To je ale paradoxní, protože v něčem tenhle single znamená úplně nový začátek pro vaší kapelu, nejen v tom, že otevírá jako nový albový cyklus, ale taky vlastně měníte label, protože Korobuška Records, jak bylo před pár dny oznámeno na jejich sociálních sítích, vlastně jako ukončuje činnost, co se týká toho, tý značky, ale ten hlavní aktér bude nějakým způsobem pokračovat, to klidně, jestli máte víc informací, tak nás to zajímá, ale nově jste se ustájili u Day After Records, tak co to pro vás znamená teďka v rámci změn a třeba i jako nové workflow?
2: Přemýšlím. Asi jsme to hlavně jakoby mega rádi, protože Day After jsou strašně fajn, jsou to strašně fajn lidi a zároveň jsou z Plzně, takže to je takový jakoby dobrý spojení.
0: Ale vy už moc v Plzně nebýváte.
2: To nebýváme, ale je to vlastně, přišlo nám to vlastně i takový fajn, jako tak nějak trošku symbolický, že jsme z Plzně, to vydáme.
3: Návrat ke kořenům.
2: Přesně tak. Jakoby celý to vlastně to vydání bylo jakoby strašně, strašně fajn, že mi přišlo, že to vlastně bylo v něčem úplně bez problému a dobře vykomunikovaný, takže to jsme jakoby mega rádi.
3: To zní skvěle a gratuluju takhle k novýmu domovu. Iris, ty jsi předtím mluvila o těch obrazech a mě by vlastně zajímalo, já tvoje texty vždycky vnímám, že jsou jako velmi právě sugestivní a velmi obrazotvorný z toho, co stihnu pochytit. Co bys možná doporučila nějakým začínajícím interpretům, kapelám nebo songwriterům hlavně, který mají i třeba nějaký tvůrčí blok, co třeba tobě pomáhá, protože věřím, že zákonitě to muselo někdy přijít, že ti nešlo skládat, tak podělíš se s náma o nějaký tip pro startéří kapely, jak na to můžou pracovat?
1: Jasně, no myslím si, že často vlastně pro mě poslouchat hudbu mě ani tolik jako nepomáhá, že fakt jako číst a koukat se na filmy a jakoby chodit ven a jakoby chodit někam a dělat věci a ne jenom se vlastně se nějak trápit s tím, že ti to nejde a jakoby hodně písniček pro mě přišlo fakt z nějakých jako podcastů nebo příběhů nebo nějaká prostě jeden jako obraz něčeho, nějaký příběh, který mi někdo říkal a fakt jakoby psát o věcech, které tě fakt zajímají a fakt se jakoby ponořit potom třeba do nějaký jako pro mě i super nějaký jakoby research, že když slyším o nějakou jednu skvělou mytologii nebo něco, prostě se do toho ponořit a potom jakoby přirozeně z toho plynou jakoby další obrazy a další nápady a hlavně psát hodně a vlastně se prostě nebát to dostat na papír a ne se jako blokovat nad tím, že jedna ta písnička nejde, ale snažit se jakoby prostě a taky se nahrávat, že hodně se jakoby pustím ten track a freestylu nějak nad tím a potom občas tam chytíš nějakou skvělou věc a dá se s tím jakoby pracovat dál.
0: Tady cenné know-how od Iris ohledně toho, jak rozproudit vaši fantazii. Myslím si, že bujnou fantazii má i Alex G, kterého si budeme pouštět jako dalšího. Yes. Teď, když jsi mluvila o mytologii, tak ten nedávno otevřel takovou mytologii zvířat s deskou Animals, ale to už nějakou dobu nazpět. Tak co pro vás tenhle americký písničkář znamená, proč jste vybrali skladbu Runner a kdo to byl, jestli znovu Pája třeba?
2: Ne, to jsme byli my s Iris, protože máme strašně rádi. Pro mě osobně to je jedna z mých jako oblíbených věcí. Hlavně ty jeho poslední dvě alba, tak mám vlastně fakt strašně rád. Přijde mi, že strašně jako zajímavě kombinuje nějaký takový jakoby klasický jako single songwriter zároveň, ale jakoby s nějakým hyperpopem a s dalšíma věcma. Přijde mi to strašně
1: Ta strašně produkce originální, je strašně skvělá.
2: Mám strašně rád jako jeho produkci, že to je prostě spojení strašně moc věcí, které mám rád, takže... Takže to je super típek.
3: Moc díky za tenhle výběr a tady už je Alex G a jeho Runner ve startéru na Radio Wave.

0: Doznívá Alex G a jeho runner ve Starteru na rádiu Wave, no ale s náma ve studiu kapela Ida the Young. No a už se konečně pojďme dostat k tomu, proč jsme se tady dneska vlastně potkali. A to je to, že vy letos jedete na, v rámci checkingu na festival Eurosonic.
1: No to bude příští rok, že jo, ale v lednu, tak to je
0: v lednu, skoro. Já s toho mám obrovskou radost, že se to povedlo. Myslím si, že na Eurosoniku určitě zazáříte. Mě vlastně zajímá, protože vy už za sebou máte pár showcaseových zkušeností, tak co si slibujete právě od Eurosoniku? A jestli už začínají probíhat nějaký debaty a postupní přípravy, anebo jste teď měli jenom plný ruce práce s albem a teď jsem vás vyděsil touhle otázkou, že byste se měli připravovat.
2: Ne, to úplně, já jsem se ještě na to úplně nepřipravil, protože jako jak jsi říkal, tak máme ještě furt strašně práce s tím albem, takže to nějak musíme tak brát postupně, aby jsme se z toho nezbláznili. Ale mám pocit, že i tím, jako právě jak jsme byli už na víc showcase, jak jsme třeba byli na Mentu tuhle ten rok, tak už nějak trošku asi snad víc víme, jak ty showcase probíhají a co toho očekávat. A jako, jak
3: je to teda
2: být?
3: Určitě víme, že to je větší než Ment, že to je trošku jiná atmosféra než na Mentu, ale myslím si, že už jakoby nám dost lidí o tom různě povídalo a vlastně jakoby chceme hlavně jakoby připravit se na to tím, že to jakoby ta show bude, že bude super a mít u sebe vlastně skvělý lidi, kteří nám s tím pomůžou, snad Lukáše a snad ještě třeba někoho na svět, nesvětla a jo, přesně.
1: My tam snad nebudeme chybět taky, aby jsme vás podpořili minimálně, co se týká publika. Martin byl podle mě na Eurosoniku už tak 8krát v řadě a věřím, že stejně jako já si Ida the Young představuje úplně ideálně třeba v rámci stage toho kostela, kde si myslím, že může úplně krásně vyniknout ta jejich specifická dovednost nemít žádný koncert stejný a že přesto, jak se některé kapely prostě na ty showcaseový festivaly připravují, že to musí mít prostě od začátku do konce jasný, co se bude dít, tak si myslím, že ta vaše devíza právě tkví v tom, že se přizpůsobíte tomu danému prostředí a právě tomu publiku, před kterým stojíte. Vnímáte to i takhle, že vlastně součástí úspěchu je i nepřipravit se někdy?
2: To podle mě určitě. To mi přijde i jako celkově i z jakýmkoliv, ze všema věcmi okolo kapely, i třeba jako zařizování tůra takhle.
1: Přijde, jo, takhle.
2: Vlastně, ne, jako, že mi přijde, že je dobrý prostě být připravený na to, že se může pokazit úplně všechno a být prostě připravený na to, že to vlastně může být na místě úplně jiný, než si člověk myslel, že to
3: myslím, že
2: to
3: nám
2: bude.
3: To fakt zachránilo nějaký koncerty a i potom si myslím, že fakt víme, že někam přijdeme a že budeme mít nějaký koncert, ale může to mít strašně moc různých podob a vůbec se nebojíme, jakože kdyby jsme tam přišli a nebyla tam jedna věc, jakože hráli jsme prostě v každý různý té sestavě a to je právě na tom zábavný, jakože občas je super mít tu jistotu a občas jsme jakoby unavený z toho, že to musíme furt řešit a chceme prostě jenom zahrát tak, jak to hrajeme normálně, ale myslím, že už jsme na to připravený a že je fakt fajn si tohle vyzkoušet jakoby v těch různých formách a nebát se toho, že se může něco pokazit a že se může něco změnit.
0: Filip to otevřel otázkou, jak by měl vypadat ten ideální koncert Ida the Young, třeba na takovémhle showcaseu. A jak vás poslouchám, a i při tom, když Filip pokládal tu otázku, tak jsem si říkal přesně tohle samý. Já jsem vás viděl už na několika místech v různých setupech. Vždycky ten koncert byl úžasný a vždycky byl úplně jiný. A to je vaše ohromná devíza. A myslím si, anebo když tak mě vyveďte z omylu, že při projíždění té Evropy, když občas přijedete na místa, které můžou být často i dost punkový, často dost DIY, tak člověk musí být hodně připravený na to, že se může i něco pokazit a že budete muset improvizovat. Zažili jste nějaký koncert, kde jste se museli, kde jste si říkali, tak to asi nezahrajem už, dospělo se někdy do téhle fáze?
2: To asi vlastně ne, jakože měli jsme fakt jakoby hodně koncertů, hlavně jako na nějakých právě zahraničních tour, kde prostě jsme tam třeba přijeli, cítili jsme, že tam třeba jakoby nejsou odposlechy, což jakoby taky jsme to nějak zahrali. Takže vlastně to.
3: Nebo teď jsme, když jsme byli v Německu, to bylo v Hamburg, ne, vždycky říkám Hamburg, ale...
0: Ale byl to Hanover.
3: Ve Frankfurtu.
0: Frankfurt, ok.
3: Tak tam vlastně neměli, že jo, taky tam nebyl zvukař vlastně.
2: To bylo v Hanoveru.
3: To bylo v Hanoveru. No.
2: A to, jako že jsme přijeli na koncert, na který jsme jeli 5 hodin, což byl začátek našeho německého tour, A přijeli jsme tam a zjistili jsme, že tam není žádný zvukař a že se to musíme nazvučit sami.
3: Ani jsme nevěděli, kde jsou světla, jakože jsme to museli všechno osvítit, ale nakonec to byl krásný koncert.
2: Jo. Hlavně Pája, ten z kapely, tak ten umí všechno, takže samozřejmě umí zvučit ty koncerty, takže... To prostě stalo.
0: Tohle se v zahraničí děje a myslím si, že bychom si měli hodně vážit toho, jaký technický zázemí máme i na české scéně, protože v zahraničí to kolikrát není samozřejmost. Vyměnil byste to někdy třeba za to, že byste zpívali česky a jezdili byste tady po České republice, anebo je to přesně tak, jak to chcete teďka?
3: Jako furt jezdíme docela po České republice, myslím si, ale... Nevím, líbí se nám to tak, jak to máme. Jo. Budeme v tom pokračovat.
2: Tak.
1: My to teď zase předělíme písničkou, tentokrát už to bude zase vaše tvorba. Single, který se vlastně nedostal na tu debutovou desku, možná nám můžete říct, proč po tom, co zazní, jmenuje se Right Way Up.
4: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Aida Young opět a jejich Right Way Up, o něco starší single, který to nakonec nedopracoval na debutovou desku, za kterou jste byli tolik oceňovaní. Z jakého důvodu to vlastně je? Byl to takový track prostě po cestě k desce?
1: My jsme to vlastně nahrávali společně s Blue Light, písnička, která vyšla na Full Moon
0: kompilaci.
1: Mm-hmm. Jo, přesně. Takže to jsme nahrávali společně, protože jsme nahrávali v táboře vlastně u Davida Zemana, vlastně na pás, a věděli jsme, že tam máme prostor vlastně ještě nahrát jednu písničku. A tohle je písnička, kterou jsme jakoby vlastně skládali ve třech, když jsme hráli v tom jakoby elektro setupu. Takže jsme se rozhodli tohle nahrát, no, takže to byl takový bonus věc.
0: Já si troufám říct, že si správně pamatuju, že docela dost fandíte kapele Geese a obecně i starším věcem okolo Camerona Wintera, který vyšli. Já jsem nedávno viděl nějaký úryvek rozhovoru, který dělal, a on tam měl zodpovědět, co je to nejtěžší na tom být vlastně umělecky aktivní v hudebním průmyslu obecně, a říkal, že jsou to ty kvanta jako různorodých činností, které je potřeba dělat, ale jsou vlastně těžko definovatelný. Jo? Mm-hmm. Že nikdo moc nedokáže říct, co všechno to dohromady znamená, pokaždý je to něco trochu jiného. A specifikoval tu obtížnost hlavně ze strany jako těch kreativně smýšlejících lidí, kteří často nebejvají úplně tak vybavený dobře na to dělat tyhle ty typy těch aktivit. Ale říkal jsem si, jak to vlastně může jako lícovat u Aida Young, když mají máru. No.
2: Já jsem tě chtěl právě zastavit a pak jsem to spolknul a nechal jsem tě domluvit a ty jsi to řekl za mě, tak Máro.
3: Tak to mě těší.
2: No, tak jo, tak pojďme se dát další trade v tom případě, to je jasný.
0: Takže to nepotřebuje odpověď, jo, myslíš?
2: Já myslím, že Mára dropnul mic a je to tak.
0: Každá kapela potřebuje svého Máru, prostě jsme se dozvěděli. A my si dáme Karen Dalton, podíváme se dál do historie za možná víc těmi folkovými inspiracemi až country inspiracemi. V čem je pro vás signifikantní písnička Something on Your Mind?
1: Je to písnička, kterou jsem slyšela, já už vlastně nevím kdy, ale od té doby jsem ji poslouchala furt do kolečka a nedávno jsem se na ní vzpomněla a je fakt nádherná prostě a přijde mi úplně, že ani nejde poznat, jakoby od jakého roku to je, že to je prostě písnička, jakoby nekonečná písnička, je fakt nádherná a její hlas je úplně plný různých prostě tajemství, že to je fakt neuvěřitelný. Takže fakt doporučuji. Karen Dalton má hodně takový smutný příběh, ale ty její písničky jsou fakt krásný.
2: Tak si to dáme.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Rádiu Wave, jeden z posledních letních speciálů, rozhovorový speciál s kapelou Aida de Young. Ještě jednou ahoj a děkujeme, že jste přišli.
1: Taky děkujeme.
2: No a potom, co jsme si povídali o výjimečném hlase Karen Dalton, tak se postupně už musíme samozřejmě dobrat našemu závěru, což je velká škoda, ale já bych se ještě na chvilku vrátil k tomu koncertování v zahraničí. Martin tady zmínil nějaký případný choutky dělat v češtině, tak to asi ve vašem případě až tak úplně nedává smysl, když Iris je právě rodilá mluvčí a to je taky hlavní devíza v tom mít ten zahraniční potenciál. Jak ale Iris, co pro tebe osobně znamená to turné po Velké Británii, protože to je v letčem jako milník pro Aida de Young. No, a ještě teda jsme nezmínili, že tam budete taky ve specifickém složení, jedete ve třech.
1: Jo, jedeme ve třech, budeme hrát vlastně takový víc akustický, potom ještě jakoby s elektronikou, ale bude to takový trošku strip back vlastně podle toho, kde budeme hrát. A je to hodně víc, jakože já se vlastně bojím trošičku, a protože vlastně celý ten, to, když jsem začal s hudbou, byl jako potom, co jsem se odstěhovala, takže to bude pro mě jakoby zajímavý zážitek se potom vrátit a skvělý je hlavně pro mě, že budu moct jako vlastně jet na více míst v Anglii, protože já jsem fakt byla třeba v Londýně a pár jakoby míst, ale přijde mi, že jsem, no prostě v Londýně ani nemusíš někam moc jezdit a je to hlavně strašně, jsou tam strašně drahý vlaky, takže to bude šance to projet celý, no.
0: Jak probíhá ta příprava na tohle tour v Británii? Pojedete tam vlastně dodávkou nebo přiletíte a budete jezdit vlakama teda?
3: My tam pojedeme autobusem. Budeme bez dodávky, aby jsme se právě vyhnuli nějakým celním nepříjemnostem, který jsem musel v minulosti řešit, řekl jsem si, že teď řešit nechceme. Teď tam prostě pojedeme autobusem a budeme tam cestovat vlakama a autobusama. A podle toho jakoby vypadá i ten setup, že to je jakoby hodně minimální, jenom s kytarama a pár synťákama.
2: Mě zajímají ty nepříjemnosti na ucelní zprávě teda.
3: To je na dlouhý povídání.
0: To je na dlouhý povídání, to je velký problém dostat nástroje do Anglie, naprosto vám rozumím.
2: Takže jde o hudební nástroje.
0: Ano, jde o hudební nástroje, bude to teda jenom ve tříčleném složení, je to tak, takže můžeme se těšit na intimnější setup. Uvidíme to i v Čechách, jenom to co uvidějí diváci v Británii, anebo máme smůlu a máme kupovat letenky do Anglie, aby jsme se na to mohli podívat.
1: Nemáte smůlu.
3: Takhle hrajeme vlastně poměrně často teď. Teď jsme vlastně takhle hráli teď o víkendu na Tábuku v Táboře a budeme takhle hrát třeba taky 17. září v Bike Jesus tady v Praze na Alarm Party, co se moc těšíme.
2: A ještě nějaký listopadový koncert, který teďka byl nějak oznámený?
3: Jo, teď budeme za pár dní oznamovat Pražský křes Alba, který proběhne 5. listopadu v Cargo Gallery, kde zahráme s kámošema Marcel Žido z Holy Crap a taky s Barborou Horou, která je taky naše kamarádka, máme moc rádi. Takže se na to moc těšíme.
0: Tak zdravíme do Plzně a taky Barboru Horu zpětně na Eurosonic, kde odehrála krásný koncert a určitě vám dá i spoustu tips za sebe. Byli jste už někdy v Holandsku? Koncertně.
3: Byli jsme tam párka, my jsme hráli vlastně už třikrát na nějakých minulých tours.
0: Takže a znáte městečko Groningen, kde probíhá festival Eurosonic?
3: Tam jsme ještě nebyli, jak vím, kde to je, ale ještě jsme tam nebyli, takže se na to těším. To je vlastně úplně Deep Sever.
0: Je to Deep Sever, čeká vás nádherný místo, my to tam s Filipem milujeme, jezdíme tam každý rok a ještě jednou řeknu, že máme obrovskou radost, že jste letos Checking vyhráli právě vy a myslím si, že máte velkou šanci tam zaujmout.
2: Takže velký těšení na leden, budete se průběžně dozvídat, jaký přesný den tam Aida de Young vystoupí, také na jaké stage, i pro nás je to zatím trošku ještě tajemství, ale třeba se dozvíte i nějaké potom další informace po tom, co vyjde deska. 28. říjen je ten termín, který jsme ještě nezmínili, název desky už je Seeing in Reverse. Co předtím, vyjde ještě nějaký single nebo už jenom album?
3: Je to tak, vyjde ještě single 1. října právě v spolupráci s Radem Wave, kdy vyjde video single, což vlastně bylo součástí výhry v Checkingu. Takže na to se taky moc
0: Tak my zapínáme těšení a rozloučíme se s vaším trackem Common Knowledge, který jste vybrali dneska do hitparády neobjevených Starter na Radio Wave.

0: Končí starter na Radio Wave. Co lepšího si symbolicky pustit než zavírák z té debutové desky Ida Young. Tohle je Common Knowledge a taková předzvěst právě nové desky, která přijde už 28. října. Už teď jsou připravené vinily, které je možné předobjednat, tak možná ještě na to pozvěte a potom už se s vámi rozloučíme. Moc rádi jsme vás tu dneska měli.
1: No. Děkujeme.
2: Díky moc. No a tak desky si můžete předobjednat na webu nebo Bandcampu The After Records, kterýho celá deska vychází.
0: Taková připravenost u těch kapel, to se málo kdy vidí, že
3: neuvěřitelné.
0: Dá se i předobjednat dokonce. Většinou v den vydání to není připravený a Ida Young už jsou úplně na jiný úrovni a to můžete být i vy, pokud se...
2: To je hlavně díky Day After.
0: Ano, a chybami se člověk učí a přesně takhle úspěšně můžete skončit i vy, pokud se přihlásíte do startéru, protože už 1. říjnové pondělí začínáme nový ročník.
3: Posílejte nám vaše tracky na starter@rozhlas.cz, prosíme, ať jejich kvanta, ať se tím s Filipem můžeme probrat a vybrat skutečně to nejlepší. Ještě jednou díky, že jste přišli, Ida Young.
1: Přejeme vám hodně štěstí do nové sezóny.
0: Děkujeme.
4: Ahoj. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
5: Jsem trošku rebel.
4: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
5: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
4: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
5: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
4: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
7: Český rozhlas Rádio Wave.
6: Rádio Wave.
7: Rádio Wave. Děláme vlny. Stage Rádia Wave.
6: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
7: Stage Rádia Wave.
6: Stage Rádia Wave.
8: Od mikrofonu vás zdraví Matěj Dvořák s pořadem Stage. Na stage si dnes poslechneme koncert dua Ermen a Petyže, který odehráli na rádiu FM v rámci koncertní série Pohoda FM. Ermen a Petyže je slovenské rapové duo, které ve své tvorbě propojuje hip-hop, soul a různé formy elektronické hudby. Jejich zvuk staví na propracované produkci, ve které se samplování potkává s živými nástroji. Společně vydali v roce 2014 album Unikový východ, na které navázali pokračováním jménem Unikový východ 2 v roce 2021. Na pódiu je doprovází bratislavské trio Space Cats, které elektronickou hudbu hraje naživo. Dnešní stage právě začíná.
6: Stage.
7: Stage Rádia Wave.
6: Stage Rádia Wave.

oproti sebe a márně hládáme mě. Hvězdy za oblak vyněme, ťažko se dýchá v tej tme. Dali nám všetko, čo mohli dať

0: My lady boy.
1: Kůžeš po povrchu, hledá si město.
0: Yeah, yeah.

0: Právě jste slyšeli koncert slovenského rapového dua Ermen a Petyže, který odehráli na rádiu FM v rámci koncertní série Pohoda FM. Dnešní stage je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Dvořák.
1: Stage.
2: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
3: Always been set to be fortune, always to be. Would go on with someone like me.

0: Quest. Hrajeme s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
1: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
0: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Die in the trap.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas. Off season. Let's work. Hey.

0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrt storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: Okay, turn me up.

host. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr.